Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marti, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Mr. Breeze.
1: Radio Beat. Klasický rock.

0: Uniklo vám na Beatu?
1: Vzhledem ke vzniku Rybiček 48 a Rádia Beat, my jsme přibližně tak jako stejně starý.
2: Ano, ano.
1: Takže si vlastně můžeme tykat. jak to je v tom třeba tvým nebo vašem kapelním pohledu v tom skládání muziky? Samozřejmě, že tam jako muselo jít nějakému vývoji, ale furt je to ještě takový, jako že vás to tak jako baví jako v těch, já nevím, 16, nebo už jako jste museli zavést pravidla v podstatě profesionálního biznisu a přesně ve čtvrtek v 8 se dělá tohle?
2: Ne, tak my to máme, co se týče skládání ty muziky, tak to dělám jako z 99% já i texty. Mm-hmm. Jo, takže to se odvíjí u mě doma většinou nebo na chatě právě. A tak nějak to dávám dohromady. Teď jedinou změnu u této desky jsem udělal v tom, že já jsem to vždycky jako dělal sám a vlastně nikoho jsem do toho nenechal moc jako kecat. On se ani do toho nikdo moc nehrnul, jo, ale prostě nějak se tam měl, a kolikrát se mi právě stalo, že jsem tam měl třeba, já nevím, větu nebo slovo, který se mi tam nelíbilo. Věděl jsem, že by to šlo líp, ale jak už jsem tam byl dlouho zainteresovaný, tak už mi tam nešlo a byl jsem taky trošku línej, tak jsem si nějak tak to takhle nechám, jo. No, ale to jsem u této desky nechtěl, takže jsem si k tomu vzal producenta na muziku, Filipa Vlčka, kamaráda, který ho znám od 13 let z Koblížku, že jo, šikovnej kluk, nebo býval z Koblížku, tam se ho poznal. Tak spolu jsme dělali tu desku, kde já jsem přinesl ty písničky a mi třeba řekl, hele, tady ten akord je dobrý, ale zkus tam dát něco ne tak úplně jednoduchý, pač já jsem oproti němu skladatel jako nula, jo, minimálně znalostma. Takže jsme se takhle jako v tom pomáhali a hlavně co se týče textů, tak já jsem si na to pozval Jendu Vávru a na jednu písničku s toho mi pomáhal Pokáč a to bylo přesně ono. Já jsem třeba jsme jeli s Jendou Vávrou, který textuje Evu Farnou, Mraky Kaba, hrozně šikovný kluk. My jsme se do té doby neznali.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Márti, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: Odpočívej v pokoji, nic už nemá cenu. Nebo že by snad přece. Vinylové album kapely Folimanka Blues míří k podstatě doby. Na povrchnosti není čas. Je to dneska temná, těžká a hořká, jako ten nejlepší stav. Když už se na ní objeví humor, tak spíš takový, že z něj zamrazí. Myslet si o ní můžete lecos, ale nikdo neřekne, že je obyčejná. Odpočívej v pokoji. K dostání u všech dobrých distributorů. Vychází s podporou Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno ve středu 17. června, za 3 minuty bude 6 hodin. Dnešní dopravu začneme na spojnici mezi Svitavami a Brnem. Ne, nejde o frontu před Lipůvkou, ale včera zahořelo auto na 43 a ta je teď mezi Krhovem a Bořitovem obousměrně zavřená a musíte na objížďku přes Lisice. Opatrně na dálnici 35 směrem na Hradec Králové za Dašicemi na 147. kilometru teď probíhá odtah porouchaného tyráku a akce zabírá i pravý pruh. A na D3 z Tábora na Budějce uvidíte na 95. kilometru u Soběslavy šipku silničářů označující další nepojízdný stroj. Teploměry ty ukazují teď většinou mezi 12 až 16 stupni a místy jsou i přehánky.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky postupně místy, výjimečně i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček by mohl přestoupit do anglické Premier League. Hull City nabízí zhruba 350 milionů korun, Braga ale požaduje dvojnásobek. O golmana je zájem i z dalších evropských klubů. Fotbalisty Teplic posílil lotyšský obránce Oskar Svientiés. 23-letý stoper přichází z FK Liepāja, na jaře hostoval v Chrudimi, na Stínadlech podepsal víceletou smlouvu. Pražské nemocnice Motola Homolka získaly kolaudační rozhodnutí pro Národní onkologické centrum. Stavba vyjde na 4,5 miliardy korun, většinu nákladů pokryjí evropské fondy. V Bavorsku u českých hranic policie zadržela českého řidiče s hotovostí asi 21 milionů korun. Peníze zabavila kvůli podezření na praní špinavých peněz, vrátí až po prokázání jejich původu. A nakonec muzeum v Blansku představí poklad mincí starých přes 800 let. Uvidíme nález z Bořitova i proces odborného zkoumání, včetně rentgenových snímků. Otevře se zítra k 10. výročí objevu více než 800 stříbrných mincí.
2: Stříbrný poklad našel v roce 2016 na svahu Velkého chlumu u Bořitova manželský pár. Podle odborníků šlo o unikátní nález, který má zásadní význam z hlediska poznání dějin moravského mincovnictví. Mince už byly dříve k vidění, 7 desítek z nich je ve stálé expozici muzea. Muzeum nyní ale odhalí, jak je vědci zkoumali. Návštěvníci uvidí videa z analytických postupů, velkoformátové snímky mincí pořízené pomocí rentgenu či dalších zobrazovacích metod a také přehled panovníků a mincoven, jejichž ražby se v pokladu objevují. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

Dobré středeční ráno, býťáci, s datem 17. června 2026. Je 6.13 a prvních 13 minut mají za sebou jordánští fotbalisti na mistrovství světa. Při své premiéře hrají v Kalifornii proti Rakousku a gól zatím nepadl. V noci se hrály 3 zápasy, ale všechnu pozornost na sebe strhl Messi. Jeho hat-trickem proti Alžírsku zahájila Argentina obhajobu titulu. Lionel včera oslavil rovných 20 let od jeho premiérové účasti na světovém šampionátu tím, že vyrovnal historický střelecký rekord Němce Kloseho. Oba dali na MS 16 branek. V kanadském bodování, tedy v součtu gólů a přihrávek, zase překonal dosavadní rekord legendárního Pelého. A další Messiho minela je ve faktu, že je prvním fotbalistou, který nastoupil na 6 šampionátech mistrovství světa. A to si taky včera vůbec špatně nevedl Kylian Mbappé. Na výhře Francie nad Senegalem 3-1 se podílel 2 brankami a je historicky nejlepší střelec francouzské reprezentace, za kterou v součtu skóroval už 58krát. No a ještě v noci Norsko porazilo Irák 4-1.

Joriáši u nás v říjnu odehrají dva koncerty, budou v Ostravě a taky v Praze. Dneska do Prahy přijíždí David Byrne, bude hrát v O2 Univerzu. Určitě po ránu něco pustíme, třeba od Talking Heads, tedy s kapelou, se kterou je nejvíc spojován a jejíž hity taky na svých koncertech dává. Vy si příští týden pozorně poslouchejte naše vysílání a pohlídejte si. Pokud pustíme Alice Coopera, i jak víme, 36. bude mít koncert na plzeňském Zimáku, a příští týden vám dáme možnost tady na Beatu si vysoutěžit vstupenky. Bude to platit tak, jak už jsme zvyklí, tedy jakmile pustíme Alice Coopera, stačí se provolat na linku 210 32 33 34 v příštím týdnu.

Má jsme četli ve stařičké mapě, tak co býťáci, včera 16. června zahájen lov dravců, tak co viděli jste řeku plnou vody a ryb? Tak, já vidím knížku, kterou dneska můžete u Vejvodáka vyhrát v rokové detektivce. Po 9. hodině se můžete utkat o oficiální autobiografii legendárního kytaristy, kterého si samozřejmě spojujeme s kapelou Megadeth. Máme tady knížku Martyho Friedmana Dreaming Japanese.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30, Rakousko vede nad Jordánskem 1-0 a změnil se i stav na 43 mezi Svitavami a Brnem. Už u Krhova ta uzavírka není, v noci tam hořelo auto. Už je ale na Brno kolona před Lipůvkou od Lažan. A pozor, v Ostravě je nová uzavírka, nedají se podjet koleje na Hlučínské ulici, tedy z Petřkovic do Ostravy, nebo opačně, budete muset na objížďku. Tak a teď pojďme do kuchyňky a pojďme si dát společně kávu. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky postupně místy, výjimečně i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisty Slávie posílil polský záložník Viktor Novák z Górniku Zabrze. 21-letý hráč podepsal s českým mistrem smlouvu do června 2030. Loď v době tragické nehody plachetnice u ostrova Brač neřídil kapitán, ale jeden ze čtyř Čechů, kteří při nehodě zemřeli. Z 8 lidí na palubě přežili pouze 4 a ti skončili v nemocnici. Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovali přípravné práce před rekonstrukcí.
2: Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
1: Nárok na kompenzaci za zpoždění letů nad 3 hodiny zůstane v Evropské unii zachován. Shodli se na tom zástupci členských států a Evropského parlamentu. A nakonec v Humpolci začal fungovat Špekáčkomat. Je k dispozici non-stop u prodejny pivovaru Bernard. Nabídka zahrnuje i klobásy, utopence nebo paštiky a platí se pouze kartou. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Klasik rock.

0: Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Márdi, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Včera byl den čerstvé zeleniny a my si teď budeme hrát z desky s názvem Čerstvé ovoce pro hnící zeleninu. Ano, na beatu jsou nachystáni Dead Kennedys, je totiž 17. června a dneska má vedle našeho Martina Hrocha narozeniny i Jello Biafra, někdejší zpěvák Dead Kennedys a celoživotní politický provokatér, který v roce 1979 kandidoval na starostu San Francisca. Jeho motto kampaně bylo vždycky je místo pro želé. To je odkaz na jeho přezdívku. Jello si začal říkat podle značky kdysi populárního amerického masově vyráběného želatinového dezertu. Nebylo to dobré, ale moc to nestálo, tak to měl v ledničce každý. Zpátky k té kandidatuře. Ve volebním programu měl návrh zákona, podle kterého by podnikatelé v centru San Francisca museli od 9 hodin do 5 odpoledne nosit klaunské obleky. Tak je znát, že to nemyslel s tím starostováním úplně vážně, ale on v těch volbách skončil z 10 kandidátů čtvrtý. Jello Biafra, punker s charakteristickým chvějícím se vokálním stylem, má dneska 68. narozeniny. A my máme novou nehodu před Brnem na D1 od Prahy. Na 180. kilometru se brzdí a rána je za kývalkou na 183. v levém pruhu.

Jello Biafra z Dead Kennedys má dneska narozeniny 68. Nedávno v březnu utrpěl mozkovou příhodu. Pobyl si pár dní ve špitále a fanouškům následně situaci okomentoval slovy. Vyskočil jsem z postele, protože jsem potřeboval čůrat a levá noha se mi podlomila a já spadl na podlahu. Pád jsem nedokázal zastavit ani levou rukou, protože ani ta nefungovala. Cítím ale, že mám pořád v sobě spoustu skvělých věcí, tak teď budu hodně rehabilitovat. Tak pokud se dáváte taky dokupy po nějaké zdravotní nepříjemnosti, ať je ten průběh co nejhladší, jestli jdete dneska k doktorovi, tak ať má pro vás jenom dobré zprávy.

Utkání mezi Rakouskem a premianty na fotbalové mistrovství světa Jordánskem má první půli za sebou. Zatím jediný gól dal alpský Messi. Jak se přezdívá Rakušanovi, co hraje Bundesligu v Brémách, Romano Schmidtovi? No a jak se dneska v noci dařilo tomu originálnímu Messimu? Ten mimochodem debitoval na mistrovství světa 16. června 2006 na šampionátu v Německu. A po rovných 20 letech zahájil s Argentinou obhajobu titulu proti Alžírsku. Jak to dopadlo, za chviličku prozradí Šimi, my si dáme Guns N' Roses a poprosím, jestli máte vzkaz pro řidiče, tak zavolejte na linku 210 32 33 34, pohovoříme společně, anebo když tak nechejte vzkaz v býťácké aplikaci.

0: dálnici na čtyřech kolech.
1: Je přesně 7 hodin. Na dálnici z Prahy se před Brnem brzdí od 170. k 8. kilometru. Pozor na kolonu začínající u Ostrovačic, protože u Kývalky na 183. je menší nehoda dodávky s osobákem v levém pruhu. Ztratíte tu čtvrt hodinu. S časovou rezervou počítejte i na ústecké dálnici na Prahu za Roudnicí. Mezi 26. a 18. kilometrem je D8 ze Štíhlená. A ze Sušice na Hora Žďovice po 169 se potkáte hasiče, zarabí zahořel náklaďák. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
2: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
3: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
3: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
4: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
5: Zlato.
4: Jedeš ve zlatě?
5: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
5: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, lokální přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Kapitán Messi dal hat-trick, vyrovnal rekord Closeho v počtu gólů na šampionátu, má jich 16. Nastoupil také ke dvoustému zápasu za reprezentaci a jako první hráč historie odehrál 6 světových šampionátů. Norsko zvítězilo nad Irákem 4-1, 2 góly dal Haaland. Francie zahájila šampionát výhrou 3-1 nad Senegalem, 2 branky zaznamenal Mbappé. Teď hraje Rakousko s Jordánskem. Čerpací stanice z Kamenice nad Lipou žaluje ministerstvo financí kvůli cenovým stropům na pohonné hmoty. Domáhá se jejich zrušení a náhrady škody asi 80 tisíc korun. Ústavní soud zamítl stížnost europoslance Zdechovského na vyřazení z aktivních záloh. Potvrdil, že členové europarlamentu nemohou zároveň sloužit v armádě. A nakonec vědci v Řeži testují vodíkový pohon letadel. První let navazující na výzkum by mohl přijít mezi roky 2028 a 30. Technologie se má ověřovat při testech v Itálii. Jestli se bude na vodík letat levněji než s letadly na běžné letecké palivo, je podle Ondřeje Kota by zatím možné pouze předpokládat.
7: Predikce našeho projektového partnera, a nejenom jednoho, říkají, že to může a pravděpodobně bude levnější, ale je to samozřejmě založené na mnoha předpokladech, s kterými se nejsme úplně jistí.
6: Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání SIS.
0: Radio B. Classic Rock.

Yes, do Písku se chystáme příští pátek 26. Vítězáci zvu vás na setkání nejen s motorkáři v další prodejně Bikers Crown. Tu v Písku v krásném prostředí pivních sklepů najdete hned vedle středověké krčmy. No a náš radioaktivní beatu tam bude příští pátek od 12. do 14. hodiny. Teď je 14 minut po 7. raní v kalendáři středa 17. června 2026.

0: Dobré ráno, Víťáci, středeční 17. června 2026. Z nového dne už jsme zvládli 7 hodin a 17 minut. To jenom pro ty, kteří mají sedmičku jako šťastné číslo, což asi neplatí o našich softbalistkách. Včera v pražských Bohnicích začala první fáze mistrovství světa. Informace má Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: České softbalistky prohrály na úvod domácí základní fáze mistrovství světa s Austrálií 1-7. Zkomplikovali si tím boj o postup do finálové části. Další zápasy se hrají dnes proti Kubě a Itálii. Čeští horolezci plánují prvovýstup na 7000 v Pákistánu. Zdeněk Hák, Radoslav Groch a Jaroslav Bánský zvažují výstup na Mašerbrum, vysoký 7821 metrů, včetně dosud nezdolané západní stěny. Před hlavním cílem chtějí absolvovat aklimatizační výstup a skialpinistický sjezd vrcholu Bjarchedy. Národní házenkářky Sokola Dobruška získaly titul v první lize po výhře nad Blovicemi 27-17. Porážka s Tymákovem už na prvenství nic nezměnila. Házenkáři Sokola Svinov v prvním finále porazili Příchovice 16-15 a vedou sérii. Z druhé ligy postoupili do nejvyšší soutěže Avia Čakovice a SK Studenka. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byla vzpomínka na Jimmyho Hendrixe na rádiu Beat. Ali Alwan je zase první jordánský fotbalista, který dal na mistrovství světa gól. Zápas s Rakušany je srovnán na 1-1 a v San Francisku se hraje 55. minuta. Jinak v Kalifornii je před 10:30 v noci. My máme mimochodem před 7:30 ráno, nabírám dopravu na lince 210 32 33 34. No a jak teď vídáme na mistrovství světa tu pauzu na pití, tak tu si teď taky dáme s Vláďou Mišíkem.

0: Žení bylo porouchané auto. A teď tam snad už není, ale pořád je potřeba odtáhnout ještě šipku silničářů. Odstraněna už byla nehoda na příjezdu do Brna po D1 od Prahy a pokud se chystáte z Petřkovic na Ostravu nebo opačně, tak dneska začala uzávěra podjezdu tratě na Hlučínské ulici a jestli dobře koukám, tak to tam bude až do konce příštího dubna.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, lokální přehánky, výjimečně i bouřky.

0: večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy, bude hrát ve švédském Jönköpingu, podepsal 2letou smlouvu. Soud vrátil případ muže obviněného ze špionáže pro Čínu k došetření. Podle obžaloby v Česku pod novinářským krytím sledoval politiky a akademiky. Jde o první takovou kauzu v zemi. Národní ústav duševního zdraví podporuje zákaz mobilů pro žáky během vyučování. Podle něj nadměrné používání souvisí s úzkostmi, depresemi, horším spánkem i nižší spokojeností. Prázdniny jsou za dveřmi a tak se v Českém ráji připravili na hlavní turistickou sezonu.
2: Vyšly opět čerstvé turistické noviny Českého ráje. Nabízejí tipy na výlety, kulturní akce i méně známá místa. Současně jsou na íčkách k dostání aktuální jízdní řády turistických autobusů s přepravou kol. Luboš Dvořák, Český ráj.
0: A nakonec Škoda Group zvítězila v tendru na dodávku až 133 elektrických vlaků pro České dráhy. Nové soupravy budou jezdit v Praze a Středočeském kraji. České dráhy je nasadí v rámci 30leté smlouvy. To byly krátké zprávy na Beatu.
1: Radio Beat. Classic Rock.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Nikoli v čajovně se včera sešla parta limonádových jelimanů a teď už by ti to býťáci měli být na startu jejich již 18. expedice do neznáma. Tak když je čistě náhodou potkáte, tak je pozdravujte, poznáte, mají stejná trička s nápisem limonádový jeliman a taky žluté slušivé čepičky. Tak, žlutou kartu teď dostal jeden z fotbalistů na mistrovství světa v utkání mezi Rakouskem a Jordánskem. Jordánci hrají vůbec premiérový zápas na světovém šampionátu. Z Rakušany prohrávají 1-2. Rakousku jeden gól nebyl uznán kvůli ruce. Teď gól platí, co byl před chviličkou v sítěn, ale bohužel z pohledu Jordánců šlo o vlastňák. No, tak asi tolik. Teď tady mám nachystáno to, o čem jsem mluvila. Dneska přijíždí do Prahy koncertovat někdejší frontman kapely Talking Heads a David Byrne určitě zahraje v O2 Univerzu i tento kousek.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

Tak už i Karolína Muchová se z drcených cihel přesunula na pažit. No, naše nejlepší tenisová hráčka současnosti hledá formu na Wimbledon v Berlíně, kde se včera v singlu moc nemazlila s Číňankou Changovou, majitelkou 3 grandslamových titulů ze 4 hry, porazila 6-1 a 6-3 a za odměnu se dneska pokusí poprvé na třetí pokus porazit Američanku Keesovou. A hlavně včera s jinou americkou celebritou Serenou Williamsovou hrála Muchová 4-hru. Serena při návratu po 4-leté pauze minulý týden vyhrála po boku Mbokové jeden zápas v Londýně. Do druhého kola kvůli zranění kanadské spoluhráčky nenastoupily a tak se pro Berlín domluvila právě s Karolínou Muchovou. Ale nevyšlo to. S taktéž nově sestavenou novozélandsko-mexickou dvojicí Radliffová-Olmosová prohráli 2x4-6. A velkou tenisovou zprávou dne bylo oznámení, že na Wimbledonu, co startuje za 2 týdny, budou hrát 4 spolu sestry Williamsovy. Dostali od pořadatelů nejslavnějšího tenisového turnaje divokou kartu a pokusí se o 6. společný wimbledonský deblový titul. Naposledy ovládli ročník 2016 a Serena před těmi 10 lety vyhrála v All England Clubu i dvouhru a Venus v singlu byla až v semifinále. My jsme ve finále této hodiny na Beatu, za 6 minut bude 8.

0: Hradci na čtyřech kolech.
1: Hlavní sudí přidal zápasu mezi Rakouskem a Jordánskem 10 minut. Navíc Rakušané vedou 2-1, v druhé minutě nastavení mohli přidat ještě pojistku. Tak, my máme 2 minuty před 8 hodinou 2 problémy na D8 na ústecké dálnici. Směrem z Prahy je nějaký problém, vypadá to asi na zúžení s kolonou od 4. po 8. kilometr a opačně od Prahy, to bylo z Prahy na Ústí a na Prahu je zúžení za Roudnicí. Bylo tam porouchané auto, to už je pryč, ale počítejte, že od 26. kilometru po 18. pojedete trošku pomaleji, ale ta ztráta je tam asi 5-minutová. A opatrně v Praze na ulici k Barandovu před nájezdem na Velký pražský okruh máme tam čerstvou bouračku, neprůjezdný levý pruh po srážce 2 osobáků. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně lokální přehánky, výjimečně i bouřky, večer by mělo srážek ubývat, nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a zejména na horách ojedinělé přehánky, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká atletka Manuel vyhrála na zlaté tretře běh na 400 metrů v osobním rekordu 49.74. Běžec Dudycha vytvořil český rekord na 1000 metrů časem 2.16 a skončil sedmý. Výškař Štefela byl druhý, oštěpařka Tabačková čtvrtá. Z pražského ruzyňského letiště už znovu startují všechny tři hlavní aerolinky s válkou postiženého Perského zálivu. Nově obnovili provoz Qatar Airways po téměř 4 měsících. Kontrola odhalila v prodeji 2 falšované medy ze Slovenska, jde o výrobky včelí med, květový lesní a květový med, zlatý úl, ve kterých byly nalezeny nepovolené amylázy. Prodávali je Kaufland. A nakonec záchranáři v Pardubicích trénují v novém moderním výcvikovém středisku, kde jsou projekční místnosti simulující různá prostředí jako les, sídliště nebo diskotéka. Více o figurínách ředitel záchranky Igor Pár.
2: Pokročilé figuríny umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep, bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
1: Dnes je středa s datem 17. června a býťácké zprávy tímto končí. Dáme si Elise Coopera.

Právě proběhla kalibrace uší na soutěž, co tady na Beatu budeme mít příští týden. To vám dáme možnost vyhrát lístky na plzeňský koncert Alice Coopera, co se bude konat 1. června, tedy za 2 týdny v úterý. Alice se vždycky zakládá na pódiové prezentaci a když mu otěhotněla Anita Strauss, tak si sehnal jinou fešnou a ještě mladší a blondětější kytaristku a do Plzně s ním přijede 22-letá Anna Cara. Rodačka z Newcastlu se prý sama přihlásila na konkurs, na který upozornil jiný spoluhráč z Alisovy kapely, kytarista Tommy Henriksen. Tak i toho uvidíme za 2 týdny v Plzni. Příští týden tady na Beatu můžete vyhrát vstupenky na ten koncert. Stačí se dovolat, jakmile některou z písniček Alice Coopera budeme hrát.

0: Jordánci historicky první zápas na fotbalovém mistrovství světa s Rakušany prohráli 1-3. No a Rakousko oslavilo návrat na světovou scénu po 28 letech. Brněnští hroši zase včera vyhráli svůj první zápas na konfederačním poháru. V Chorvatsku si poradili s Francouzi a dneska je čekají domácí. A když zmiňuji brněnské hrochy, tak jste pochopili, víťáci, že jsem od fotbalu nenápadně přešla k baseballu. A ještě odpálím jednu informaci, že náš Martin Hroch má dneska narozeniny. Tak happy hippo.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Na mezinárodním buhurtovém turnaji Hrataj turné startovalo 12 týmů z 5 evropských zemí. Zvítězil český tým HMB Mamánci, druhé místo obsadil polský Bober Krv a třetí skončili pražští Trolové. V buhurtu se bojuje v historických zbrojích s tupými ocelovými zbraněmi. Basketbalistky USK Praha posílí Kanaďanka Prosprová. 20-letá křídelnice přijde po sezóně z WNBA z Washingtonu a půjde o její první angažmá v Evropě. Trať letošní Barumčik Rally Zlín bude mít 13 RZ o celkové délce 206 km. Soutěž je součástí mistrovství Česka i evropského šampionátu. Podle nejnovějších informací organizátorů začne 14. srpna. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: noci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8:30 a ranní špičku v Praze zahušťuje porouchané auto, co překáží v Bubeneckém tunelu směrem na Troju, kousíček před výjezdem v Holešovicích. Kolona je od Davic a jsou tam ucpané nájezdy do Blanky. To platí i o Patočkově ulici a na jižní spojce směrem k Vltavě je kolona od Vídeňské. Na ústecké dálnici na Prahu se mezi 26. a 18. kilometrem jezdí jenom jedním pruhem. Počítejte, že tam ztratíte asi 15 minut. Až 40 minut v osobách. Navíc potřebujete na dojezdu do Brna po D1 od Prahy, kde se brzdí u Rosic na 180. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 33.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Přeháňky postupně místy, výjimečně i bouřky, večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalisty Slávie posílil polský záložník Viktor Novák z Górniku Zabrze. 21-letý hráč podepsal s českým mistrem smlouvu do června 2030. Loď v době tragické nehody plachetnice u ostrova Brač neřídil kapitán, ale jeden ze čtyř Čechů, kteří při nehodě zemřeli. Z 8 lidí na palubě přežili pouze 4 a ti skončili v nemocnici. Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovali přípravné práce před rekonstrukcí.
2: Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích. Honza Navrátil, Kladno.
1: Nárok na kompenzaci za zpoždění letů nad 3 hodiny zůstane v Evropské unii zachován. Shodli se na tom zástupci členských států a Evropského parlamentu. A nakonec v Humpolci začal fungovat Špekáčkomat. Je k dispozici non-stop u prodejny pivovaru Bernard. Nabídka zahrnuje i klobásy, utopence nebo paštiky a platí se pouze kartou. Poslouchali jste krátké zprávy.

Býťáci, dneska je 17. června, je středa a v září vyjde 7. solové album bubeníka Queen Rogera Taylora. Pojmenoval ho Šílené násilí v krásném světě. A přesně o tom i ta deska tematicky je. Rogerovi se prostě nelíbí, jak to tady na té naší zemičci krásné vedeme. Na albu bude i jedna cover verze, a to Lennonův žárlivec, tedy Jealous Guy. Tak a teďka jedna výstřední postava. Dneska má totiž narozeniny taky Michael Monroe, zpěvák glam punkové kapely Hanoi Rock. No a protože se má oteplovat, tak se s nimi vypravíme na pláž v Malibu.

Jedna od finské glam punkové kapely Hanoi Rocks, dvě desky od českých interpretů teď bojují v anketě o půlnoční alba na našem webu na stránce radiobeat.cz. Mezi tituly, které vyšly v roce 2021, je i Poezis beat od Luboše Pospíšila a Mohlo by to být nebe od Michala Prokopa. V nabídce je celkem 6 desek, dvě, které dostanou nejvíce hlasů, si příští týden na beatu pustíme, tak kromě domácích zmiňovaných je v nabídce i solovka Billyho Gibbonse ze ZZ Top nebo super kapela Dead Daisies. Svůj hlas můžete dát i Senčucu od kapely Iron Maiden anebo desce Halloween Halloween, což bylo album, které představovalo významný milník v historii téhleté německé kapely, jakož poprvé od 80. let byla spojena ta současná sestava s bývalými členy Michalem Kiskem a Kim Hansenem. Takže hlasujte, v neděli o půlnoci to skončí a příští týden, jak říkám, jedna deska, ve čtvrtek pak druhá, které dostanou nejvíce hlasů.

Dneska je to 78 roků, co začal provoz autobusového nádraží v Praze na Florenci. A 17. června 1962 prohráli v Santiago de Chile českoslovenští fotbalisté v finále mistrovství světa z Brazílií 1-3. Mimochodem odměny, které za titul vicemistrů světa dostali, bylo 5 000 korun a hráči si mohli ze společného oblečení ponechat buď klobouk anebo kravatu. Ostatní se vracelo zpátky do skladu ČSTV. Já vyskladním ještě oheň od Lucie, potom společně nějak zrekapitulujeme dopravu, takže máte-li připomínky k provozu, jsem na lince 210 32 33 34 nebo můžete poslat vzkaz přes býťáckou aplikaci. No a potom přijde Šimi se zprávami a tam se vrátíme k čerstvým výsledkům právě probíhajícího světového fotbalového šampionátu.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 hodin, stále platí, že na ústecké dálnici na Prahu se mezi 26. a 18. kilometrem jezdí jenom jedním pruhem, takže pokud jedete z Ústí na Prahu, dejte si časovou rezervu. Opatrně v Českých Budějcích na Husově třídě směrem z centra na výstaviště za křížení s ulicí Na Dlouhé Louce máme čerstvou nehodu nákladního a osobního auta. No a stále se nám nemění zahuštěný provoz v Praze, nevím, jestli v tunelu Blanka stále ještě překáží porouchané auto, kousíček před výjezdem na Troju, ale pořád je třeba kolona na jižní spojce směrem k Vltavě už od Vídeňské ulice. Víťáci, dobrou jízdu a vydařenou středu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Postupně lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Kapitán Messi dal hat-trick, vyrovnal rekord Klozeho v počtu gólů na šampionátu, má jich 16. Nastoupil také ke 200. zápasu za reprezentaci a jako první hráč historie je na 6. světovém šampionátu. Norsko zvítězilo nad Irákem 4-1, dva góly dal Haaland. Francie zahájila šampionát výhrou 3-1 nad Senegalem, dvě branky zaznamenal Mbappé, Rakousko porazilo Jordánsko 3-1 a posunulo se na druhé místo skupiny. Německý automobilový koncern Volkswagen se podle části vedení nachází v existenčním ohrožení. Vyplývá to z anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady. Slovák podezřelý z vydírání firmy HIP a otravy dětských výživ zůstává ve vazbě do 17. srpna. Policie u něj našla jedna krysy podobné látce použité v zajištěné sklenici. Množství prý ale nebylo smrtelné. A nakonec muzeum v Blansku představí poklad mincí starých přes 800 let. Uvidíme nález z Bořitova i proces odborného zkoumání, včetně rentgenových snímků. Otevře se zítra, tedy k 10. výročí objevu více než 800 stříbrných mincí.
4: Stříbrný poklad našel v roce 2016 na svahu Velkého chlumu u Bořitova manželský pár. Podle odborníků šlo o unikátní nález, který má zásadní význam z hlediska poznání dějin moravského mincovnictví. Mince už byly dříve k vidění, 70 z nich je ve stálé expozici muzea. Muzeum nyní ale odhalí, jak je vědci zkoumali. Návštěvníci uvidí videa z analytických postupů, velkoformátové snímky mincí pořízené pomocí rentgenu či dalších zobrazovacích metod a také přehled panovníků a mincoven, jejichž ražby se v pokladu objevují. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 17. června.
5: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio B.
1: Tady Steven Tyler v téhle skladbě napíná hlasivky, řve, jako kdyby ho na nože brali, tak pak se samozřejmě nemůže divit, že má ty hlasivky odpálené. Ale to je jeho věc, pochopitelně. Tady je Vývodák, přeju vám hezký den, startuje detektivka předposlední. Už v tomto týdnu ve hře je dneska knížka, kterou sice napsal John Wiederhorn, ale je to autobiografie Martyho Friedmana, kterého velice dobře známe ze skupiny Megadeth, kde vystoupal na vrchol, aby tam odsud odešel z toho vrcholu, přestěhoval se do Japonska a právě knížka Dreaming Japanese popisuje tu japonskou anabázi Martyho Friedmana, která dobil tuto zemi. Máte-li chuť na brožovanou, ale velmi silnou knihu Dreaming Japanese, životopis nebo autobiografii Martyho Friedmana, musíte podle nápověd a indicí přijít na to, jestli hledáme dneska kapelu nebo interpreta jediného muzikanta nebo muzikantku, rozkodovat to, pak se dotelefonovat a pak to teprve říct do éteru. A všechno tohle musí být správně. Kdo to splní, má knížku, kdo to nesplní, má co? Správně, taky, ano. V první nápovědě se chce Borat, Borata znáte, že jo, všichni, díky plavkám třeba, tak se chce Borat naučit jistý druh žertu, než kvůli šprýmu.
2: Co je to aprílový žert?
3: Apríl, to je takový zvláštní druh vtipu. Řekneme někomu známému něco, co vypadá jako pravda, ale pak hned řekneme apríl, protože to je vlastně lež.
2: Naučte mě ten váš apríl.
3: Fajn. Jaké máte sako?
2: Mám šedé sako.
3: Dobrá, vtip spočívá v tom, že řeknu, to sako je černé. Apríl.
2: To sako je apríl černé.
3: Ne, ne, to apríl musí být na konci.
2: Dobře.
3: Dobře?
2: To sako je černé apríl.
3: To sako je černé. Pauza. Víte, co je to pauza?
2: Ano.
3: To sako je černé apríl.
2: To sako je černé pauza apríl.
3: No, jen neříkejte pauza. To sako je černé. To je pauza. Apríl.
2: To sako je černé.
3: Dobrá. Víte, asi bychom měli...
2: Apríl.
1: 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: 210 32 33 34 je telefonní číslo. Kdo je první dneska? Rádio Beat, prosím.
3: No asi kdo? Člověče.
2: Tak tebe jsem si nevšim. Asi v mladické nerozvážnosti. Posloucháme tě. Jakou máš dneska historku, kamaráde?
3: Hele, ten mechanismus můj mozkový. Poslouchej, jo. No. April, tam bylo řečeno April.
2: Ano, ano.
3: Jako April, ta novinářka ze Želvých ninjů, jo. Ninja, krysa tam, zvířata, no to musí být jedině animals, že tam byly ty potvory, hroší, prasata.
2: Že, kolik ti je, Lošo, jenom tak od boku, od boka, kolik ti je, kolik?
3: Dost, něco jo. Přes 60, no.
2: Želví tak. Ninja, že se nestydíš, takhle starý chlap, želví ninja. Je to blbě, jo? Zatím.
3: No já vím, já jsem stále dítě.
2: To můžu potvrdit. Zatím se měj, Lošo, děkuju, měj se, čau.
3: Čau, ty býťáci.
2: Tak to byl pozdrav z Liberce od Loši, někdo s nějakým jiným nápadem, počkej, ježišmarja, teď se si to vymačknul, to jsem ale pitomec, teď už to půjde. Rádio Beat, kdo je teď na telefonu? Haló? Přitom tam někdo je, ledky blikají, počkáme si na další žlutý zářez. Žlutě to bliká vždycky, když se někdo dovolá, což se teď ale neděje, protože, a už to vidím, tady je problém v telefonní lince. A výborně, to je, když je živé vysílání, tak se to vždycky stane. Jakmile vysílání mrtvé, tak se to nepovede. Zkuste to ještě teda prošťouchnout, ale pravděpodobně je to tak, že ta linka, i když možná teď, Rádio Beat, prosím.
4: No, tady Franta z Poděbrad.
2: Nazdar, Franto z Poděbrad. Tak co, nevidím tě jako čerstvě jako probuzenýho, spíš ještě spícího, ne, nebo?
4: Já jsem koukal na fotbal.
2: Jo, takhle.
4: Ale takhle, já bych April Wine.
2: April Wine, že by to byly kvůli tomu aprílu, jo. Já teda můžu prozradit, že směřujeme toho apríla vlastně k datumu, které je zásadní, skutečně zásadní pro buď tu kapelu, nebo toho umělce, kterýho dneska hledáme, jo.
4: Dobře.
2: Tak zatím děkuju, měj se. A zkusíme teda ještě, jestli se to povede, ale já už to tady vidím ze zkušenosti, že v momentě, kdy je to tady v tomto nůžku takový šedivý, takže nás ten telefon zlobí dneska. A bez telefonu se nedá dělat detektivka. Nicméně, nápověda může přijít další v pořadí, jako druhá, od Zdeňka Izera. Třeba nás posune někam a třeba i ten telefon se umoudří. Poslechněte si indicí číslo 2.
5: No třeba s Láďou se potkali, říkám, co uděláme dneska za srandu. Nedáme někomu do držky. No říkám, ale co takhle mandáka zmasit trochu? Tak já počkej, musíš mít záminku, rozumíš, to nejde jen tak. Já říkám, ale tak se ho zeptáme, kde má čepici třeba. Potkáme mandáka, říká, mandák, kde máš čepici, vole? A koukal jak tele, ale já ho tam zrychtoval. Co tam odlez, blb? No a druhý den takhle s Láďou říkám, co dneska, koho zmasíme, mandáka? Říká, klidně, co se na něj vymyslíme? Já říkám, hele, ať nám dá cigáro. Když bude mít s filtrem, takže chcem bez filtru. Když bude mít bez filtru, takže chcem s filtrem. Potká mandáka, říká, mandák, dej mi cigáro. A on říká, chceš s filtrem nebo bez filtru? A já říkám, kurva, kde máš čepici, vole? Dostal znova.
2: Jako, starý fórek, ale furt dobrej. 210, 32, 33, 34. Uvidíme. Zatím nás telefon zlobí. Třeba nás zlobit přestane.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210 32 33 34 je telefonní číslo a úkolem naším společným je najít toho nebo někoho, kapelu nebo muzikanta, po kom pátráme v detektivce. Dvě nápovědy už jsme slyšeli. Rádio Beat, prosím.
4: Ahoj, Ota ze Znojma.
3: Já tě zdravím do Znojma, Oto. Máš nápad, kdo by to mohl být dneska v detektivce?
4: No, já jsem nápad měl, ale mezi tím jsem zase slyšel tvoje další, takže to bude špatně.
3: Zkus to! No, zkus to.
4: Mně napadlo na kukání do kazašské kultury, že ten Kazachstan má blízko k Armenii, tak Serj Tankian nebo System of a Down, ale mezi tím jsem... Než jsem se dovolal, tak už jsem slyšel, jak říkáš, že tam jde o ten to datum, takže nic.
3: Jasně, jde tam o toho apríla, o toho 1. dubna. Ale jinak to máš krásný.
4: Ale myšlenkovej pochod dobrý, ne?
3: Teď jsem to chtěl říct, jako máš to hezký. Celý je to blbě, jo, od začátku, ale dal jsi si s tím práci.
4: Jasně, jednou za rok se dovolám a zrovna úplně blbě.
3: Ale bohužel, a to je první marketingová poučka, že nehodnotí se snaha, ale výsledek, jo, jak ho dosáhneš. To je mi tak nějak jedno.
4: Taky, děkuju. Budu zvědavý, kdo to dneska bude.
3: Já taky. Zatím, čau, ahoj. Tak tady jsme byli trošku i zeměpisně, jsme si to spojili, že jo, s tím Boratem. Někdo další s pokusem, zlobí mi to dneska. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
5: Tomáš, ahoj.
3: Tome, držím ti palce, třeba se ti to povede.
5: Tak mě napadl Rammstein.
3: Jako von, Rammstein, nebo to letiště, nebo kapela
5: Rammstein.
3: Kapela Rammstein, proč?
5: Mm-hmm. Till Lindemann má narozeniny 1.4.
3: Vidíš, jako 1. dubna, na apríla se narodil.
5: Mm-hmm. Ano.
3: Což může být pro někoho jako den narození zásadní věc, která ovlivní jeho kariéru, protože kdyby se nenarodil, tak vlastně žádnou kariéru nemá. Ale my tady mluvíme o někom, a to si už pojďme tedy říct, že hledáme dneska jednoho muzikanta, jednoho člověka, kterému apríl jako opravdu hodně podstatně změnil celý život. Jo. No, děkuju, zatím, čau, ahoj.
5: Děkuji, ahoj.
3: No a když si k tomu vezmete i tu druhou nápovědu, že jo, s tou anekdotou od Zdeňka Izera, tak by se to dalo nějakým způsobem propojit, ale telefony, jo, znova, Rádio Beat, prosím. Halo? Pozor, jsem těsně před výbuchem hysterie. Ještě jedno, kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Tady je Tomáš ze Če, haló.
3: Nazdar, Tomáši, zcela výjimečně jsi se dotelefonoval. Dneska se leckomu nepovede.
5: To je poprvý v životě.
3: Jo? Poprvý v životě? Zrovna když nefunguje telefon, tak si to povedlo. Dobře, tak Tomáš Kejdu. Koho dneska by si hledal v detektivce?
5: Podle toho vtipu jsem si říkal, jestli to nejsou Killing Joke.
3: Killing Joke? Proč?
5: No, protože mají v názvu vtip a ta druhá nápověda byl vtip.
3: Dobře, ale o čem? Zajíci, kde máš čepici? Mandňáku, kde máš čepici? Co tě tam jako společního jmenovatele napadne jako první věc v té anekdotě?
5: Čepice.
3: Čepice, správně, vidíš. Tak pokračuj, zatím.
5: Děkuju,
3: ale mně se nechce to položit, protože mám strach, že už další žlutá nebude. Zkusíme tady, Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, Matej, spolu na detektivce.
3: Rodí se to v bolestech, Matej, dneska. Pomoz mi, koho hledáme?
5: Není to náhodou Killing Joke?
3: Teď tu byl. Nějakej Bell se jmenoval. Poslouchej, já přidám teda nápovědu číslo 3. Mikýř nám představí někoho, kdo se snaží nezestárnout, tedy jestli to vůbec jde.
6: Jo. Proč ne? Věda v chápání stárnutí postupuje. Zájem veřejnosti na tom řešit zdraví, jídlo, spánek, životní styl roste. A komu jinému by se mělo podařit prodloužit si život než šílenému miliardáři? Lidi ho označují za šarlatána, marketingový kaskadérský kousek, spasitele i jenom člověka, který se na sobě prostě snaží vyzkoušet něco, co nám všem může pomoct.
3: To jméno je naprosto stejné. 210 32 33 34.

0: být.
1: 210, 32, 33, 34, zkuste to, třeba to jde. Rádio Beat, prosím.
2: No ahoj, tady Pavel z Olomouce.
1: Tak Pavle, rozkodoval jsi to, pochopil jsi to, nebo máš...
2: No, myslím si, že Brian Johnson začal v AC/DC 1. dubna 1980.
1: Ano, AC/DC kapela oznámila, že se novým zpěvákem stává Brian Johnson 1. dubna v roce 1980. A co dál?
2: Co dál?
1: No, co ta druhá nápověda? A třetí? Jak ti ta do toho pasuje?
2: A tak to jsem neslyšel.
1: Takže to by stačila jenom ta jedna? Co jsi dělal teďko poslední 4 hodiny, že jsi se nemohl dovolat? Já vím, nešly telefony. No, Zdeněk Izer mluvil anekdotu s čepicí. Kdo nosí čepici?
2: Jo, Brian Johnson nosí čepici.
1: Přesně tak, no a ten, co se snaží vlastně nezestárnout, ten multimiliardář, chce vlastně mít tělo 18-letého člověka, chce toho dosáhnout a tím pádem nestárnout. Ten se jmenuje stejně jako Brian Johnson. Brian Johnson, máš to správně. Knížka Martyho Friedmana Dreaming Japanese, jeho autobiografie je tvoje. My si dáme krátké zprávy s Petrem Šimáčkem a hned na to budeme až do 10. hodiny hrát muziku, kde zpívá Brian Johnson, samozřejmě AC/DC, ale dáme si i starý Jordy, aby jsme to jako naplnili. Co říkáš?
2: Super, to je moje nejoblíbenější skupina, takže pecka.
1: Tak já jsem spokojen. Zatím děkuju, měj se, gratuluju. Čau.
2: Čau.
3: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dávejte si pozor, v Praze na Podskalí Svobodova ulice je tam havárka dvou osobních aut. Na Kobyliském náměstí je také silný provoz kvůli havárce dvou osobáků. V Třebíči v Hrotovické ulici je dopravní nehoda. Potom v Kuřimi v Knínické zasahují tam hasiči i policisté společně u havárky tří osobních aut. A ještě jednou Brno venkov, Kuřim, Knínická, a to už jsem říkal, dneska je den teda, opravdu.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Dobí. Počasí.
1: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, lokální přeháňky, výjimečně i bousky. Večer by mělo srážek ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy, bude hrát ve švédském Jönköpingu, podepsal 2letou smlouvu. Soud vrátil případ muže obviněného ze špionáže pro Čínu k došetření. Podle obžaloby v Česku pod novinářským krytím sledoval politiky a akademiky. Jde o první takovou kauzu v zemi. Národní ústav duševního zdraví podporuje zákaz mobilů pro žáky během vyučování. Podle něj nadměrné používání souvisí s úzkostmi, depresemi, horším spánkem i nižší spokojeností. Prázdniny jsou za dveřmi a tak se v Českém ráji připravili na hlavní turistickou sezonu.
2: Vyšly opět čerstvé turistické noviny Českého ráje. Nabízejí tipy na výlety, kulturní akce i méně známá místa. Současně jsou na íčkách k dostání aktuální jízdní řády turistických autobusů s přepravou kol. Luboš Dvořák, Český ráj.
1: A nakonec Škoda Group zvítězila v tendru na dodávku až 133 elektrických vlaků pro České dráhy. Nové soupravy budou jezdit v Praze a Středočeském kraji. České dráhy je nasadí v rámci 30leté smlouvy. To byly krátké zprávy na Beatu.

Dneska jsme hledali v detektivce na beatu zpěváka skupiny AC/DC Briana Johnsona, ale nejenom AC/DC, už jsme jednou Journey hráli, hned ta první byla právě skladba od kapely Journey, kde začínal vlastně Brian Johnson a odkud přecházel do AC/DC. Ten přechod oficiálně proběhl 1. dubna v roce 1980, kdy to bylo oficiálně oznámeno, že se Brian Johnson stává novým zpěvákem skupiny AC/DC. Bylo to jenom týden před odletem celé kapely na Bahamy, kde natočili tehdy album Back in Black. Říkal jsem, že vlastně ten apríl je odkaz na zásadní datum v kariéře Briana Johnsona. Mimochodem, jeden ze špatných typů byl Till Lindemann, ten, co se dovolal, tak říkal, že má Till Lindemann také narozeniny 1.4., ale je to opačně. Till Lindemann se narodil 4. ledna, nikoli 1.4., ale 4.1. Co se týče druhé indíci, to byl Zdeněk Izer s Mandákem, kde má čepici, což se v té anekdotě neustále opakovalo, ta čepice. Brian Johnson je notorický nosič čepice. Jeden z mála okamžiků, kdy si sundal z hlavy svoji bekovku, tak bylo při předávání čestného doktorátu hudby. Bylo to v roce 2014 na univerzitě v Gateshead v severovýchodní Anglii, kde se Brian Johnson narodil. Poslední nápověda byla od Mikýře. Brian Johnson je ten multimiliardář, který se péčí o své zdraví, snaží zvrátit proces stárnutí. Ve svém projektu Blueprint se to jmenuje, utratí miliony dolarů ročně za to, aby jeho biologické tělo omládlo na úroveň 18-letého člověka. Vy můžete klidně Briana Johnsona, tohoto multimiliardáře, sledovat, jak se mu to vede, anebo můžete Briana Johnsona, obyčejného milionáře, poslouchat, která mu to zpívá. A my si dáme opět skupinu Journey. Je to skladba, která se jmenuje Going to the City a je to, pozor, je to ryzí rock and roll. Takový prapůvod všeho. A hlas Briana Johnsona.

0: Budiš tedy pozdraven Brian Johnson, kterého jsme dneska v Detektivce na mítu hledali a našli, a to je dobře. Teď je 10, přesně na vteřinu, za chviličku zprávy s Petrem Šimáčkem po zprávách Def Leppard, Neil Young, Stoney anebo Hotel California.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál potom dolů k tunelu mezi 24. a 17. kilometrem do obyčejně silného provozu přibyla ještě údržba povrchové kanalizace, jako kdyby to nemohli stejně jako ve filmu Vrchní prchní dělat v noci, že jo? Kanály zásadně v noci. Díky tomu je tam zdržení přes 10 minut pro osobní auta. Pozor na 16. z Jičína směrem na Novou Paku u obce Dřevěnice se jezdí kyvadlově kvůli bouračce tří osobních aut. V Teplicích v ulici u Hadích Lázní se srazilo osobní auto s motorkářem, se skútrem konkrétně. V Brně na Ostravské se srazila dvě osobní auta a v Ostravě na Plzeňské je v levém jízdním pruhu havárka dvou osobáků. A ještě Uhersko-Hradišťko v Kunovicích v ulici Na Rinku vyšetřují bouračku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
4: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
5: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
4: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
3: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
4: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Postupně lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a zejména na horách ojedinělé přehánky. Teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Český brankář Lukáš Horníček by mohl přestoupit do anglické Premier League. Hull City nabízí zhruba 350 milionů korun. Braga nicméně požaduje dvojnásobek. O golmana je zájem i z dalších evropských klubů. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slavie. Na levičce vystřídal Romana Skuhravého, který přešel do Ostravy. Kandidát ANO na primátora Prahy Ondřej Prokop nepřiznal v majetkovém přiznání 3 byty. Okolnosti nákupu ani financování všech nemovitostí zatím podle Seznam zpráv nevysvětlil. Vlak dnes ráno srazil člověka na trati mezi Hustěnovicemi a Starým městem na Uhersko-Hradišťsku. Provoz na hlavní trati mezi Přerovem a Břeclaví je zastaven. Okolnosti nehody se vyšetřují. A nakonec záchranáři v Pardubicích trénují v novém moderním výcvikovém středisku, kde jsou projekční místnosti simulující různá prostředí jako les, sídliště nebo diskotéka. Více o figurínách ředitel záchranky Igor Pár.
7: Pokročilé figuríny umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep, bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
6: Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 17. června a jsou tu Def Leppard.
0: Radio Beat. Classic Rock.

je slyšet nová deska skupiny Rolling Stones, která je na spadnutí, tak bude stát za to. Tahle skladba se jmenuje In The Stars a je to single z nové desky skupiny Rolling Stones. Ta deska vyjde 10. července, tedy skoro za chvilečku. Jmenuje se Foreign Tongues, tedy cizí jazyky. A ono je to trošku slyšet, nebo možná ne trošku, ale víc slyšet, že tu desku produkoval opět Andrew Watt, tedy ten samý, co pro Stone dělal i předchozí album Hackney Diamonds před 3 lety. Na tom nahrávání té nové desky Foreign Tongues, která vyjde tedy 10. července, tak se podílala řada hostů, mimo jiné taky Paul McCartney z Beatles, třeba Robert Smith z The Cure, Steve Winwood ze Spencer Davis Group nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No a na té desce, až si ji koupíte potom 10. červenci Foreign Tongues, tak zazní i jedna z posledních nahrávek zesnulého bubeníka Charlieho Wattse. 10. červenec, Foreign Tongues, nová deska Rolling Stones bude na světě. A my si tento silný okamžik těšení se na novou desku Stoneů můžeme umocnit kapelou, která pravděpodobně asi desku novou nevydá teďko nějak v nejbližší budoucnosti, ale přesto je to klasika, klasičtější než nejklasičtější. Hotel California, Eagles na beatu.

Dráty do hlavy, kleště, let lampa a další propriety. Ryba Buddies, jasná páka na beatu, minuta po 10:30 dopoledne, za chviličku Dire Straits, taky Krausberry s vlakem na Kolín a připravená, počkej, jo, Ted Nugent a Creedence Clearwater Revival, na to bych málem zapomněl, ale připravené jsou menšinové sporty. Čeští horolezci plánují prvovýstup na 7000 v Pákistánu a máme výsledky z mezinárodního buhurtového turnaje. Buhurt, pokud nevíte, tak je armor Combat a pokud ani teď netušíte, tak si poslechněte menšinové sporty, šimi nám to za okamžik vytmaví.

0: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští horolezci plánují prvovýstup na 7000 v Pákistánu. Zdeněk Hák, Radoslav Groch a Jaroslav Bánský zvažují výstup na Mašerbrum, vysoký 7821 metrů, včetně dosud nezdolané západní stěny. Před hlavním cílem chtějí absolvovat aklimatizační výstup a skialpinistický sjezd vrcholu Bjarchedy. Národní házenkářky Sokola Dobruška získaly titul v první lize po výhře nad Blovicemi 27-17. Porážka s Tymákovem už na prvenství nic nezměnila. Házenkáři Sokola Svinov v prvním finále porazili Příchovice 16-15 a vedou sérii. Z druhé ligy postoupili do nejvyšší soutěže Avia Čakovice a SK Studenka. Na mezinárodním buhurtovém turnaji Hrataj turné startovalo 12 týmů z 5 evropských zemí. Zvítězil český tým HMB Mamánci, druhé místo obsadil polský Bober Krv a třetí skončili pražští Trolové. V buhurtu se bojuje v historických zbrojích s tupými ocelovými zbraněmi. Basketbalistky USK Praha posílí Kanaďanka Prosprová. 20-letá křídelnice přijde po sezóně z WNBA z Washingtonu a půjde o její první angažmá v Evropě. Trať letošní Barumček Release Lean bude mít 13 RZ o celkové délce 206 kilometrů. Soutěž je součástí mistrovství Česka i evropského šampionátu. Podle nejnovějších informací organizátorů začne 14. srpna. To byly středeční sporty.
0: Radio Beat.

jsou Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain, asi 2 minuty před 10:45 dopoledne. Nevím, jestli ta informace, co se týče Alice Coopera, k vám dorazila nebo ne, taky jenom potvrdím. Celý příští týden pojedeme v takovémto režimu. Kdo uslyší Alice Coopera a dovolá se, má 2 stupenky na jeho plzeňský koncert. Alice Cooper koncertuje v Plzni poslední červnový den, je to úterý, jestli se nepletu, 30. června. A vy celý příští týden od pondělka až do pátka, kdykoliv zaslechnete muziku Alice Coopera, poznáte ji a dovoláte se, tak máte 2 stupenky do Plzně. Budu vám držet palce, říkáme vám to s předstihem, abyste se na to mohli připravit, protože to samozřejmě bude souboj na ostří nože.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marty, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: To byla ještě trocha ekvilibristiky, kytarové ekvilibristiky v podání Marka Knopflera, ty se jenom vzpomenou Dire Straits, v programu Rádia Beat 4, no spíš 5 minut před 11. hodinou dopoledne. Za okamžik naposledy Petr Šimáček a zprávy, po zprávách potom Led Zeppelin, taky Eric Clapton, nebo Trox, nebo Syncopy taky, no, doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Začnu na Pražském okruhu, jedete-li od Modletic směrem na Zličín, tedy od D1 směrem k D5, tak někde za Zbraslaví, někde na 14. kilometru přibrzdíte a v úseku Lochkov-Ořech, tedy až na nějaký 20. kilometr pojedete ve Štrúdlu, to zdržení je někde do 10 minut pro osobní auta. Na dálnici D1 od Prahy na Brno od 176. kilometru se popojíždí, na 183. je v levém jízdním pruhu odstavené auto, zdržení přes 10 minut. České Budějovice, Větrná ulice, osobní auto tam trefilo dopravní značku. Na Chebsku ve Františkových Lázních v ulici Náměstí Míru u kolonády trefilo nákladní auto lampu a na Náměstí Míru v Plzni, je to vlastně výjezd Náměstí Míru ulicí 17. listopadu směrem k transfuzní stanici, tady zasahuje rychlá, osobní auto tam srazilo chodce. Pozor na Jablonecku v obci Desná v Údolní ulici. Policisté šetří bouračku dvou osobáků a v Hradci Králové v Březhradské ulici bouralo osobní a nákladní auto únik většího množství nafty. Tady píše policejní server, hasiči už jsou na místě. Vy tam buďte býťáci určitě opatrní.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno, postupně lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Večer by mělo srážek ubývat, nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě 27 stupňů. Zítra nejprve slunečno, během dne přechodně až oblačno a zejména na horách ojedinělé přehánky, teploty 25 až 30, na severovýchodě kolem 24 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Česká atletka Manuel vyhrála na zlaté tretře běh na 400 metrů v osobním rekordu 49.74. Běžec Dudycha vytvořil český rekord na 1000 metrů časem 2.16 a skončil sedmý. Výškař Štefela byl druhý, oštěpařka Tabačková čtvrtá. Ministerstvo životního prostředí překvapilo kromě nástupů nekvalifikovaných lidí také nákupy drahého nábytku. Podle Neovlivní CZ koupilo například stůl za 137 tisíc korun nebo židli za 50 tisíc. Celkové náklady na nové vybavení mají přesáhnout 750 000 korun. Na úřadu vlády v uplynulé hodině skončilo jednání Bezpečnostní rady státu za účasti prezidenta. Projednávala se nová koncepce armády a přípravy na summit NATO, vše se ale probrat nestihlo. A nakonec vědci v Řeži testují vodíkový pohon letadel. První let navazující na výzkum by mohl přijít mezi roky 2028 a 30. Technologie se má ověřovat při testech v Itálii. Jestli se bude na vodík letat levněji než s letadly na běžné letecké palivo, je podle Ondřeje Kotaby zatím možné pouze předpokládat.
5: Predikce našeho projektového partnera, a nejenom jednoho, říkají, že to může a pravděpodobně bude levnější, ale je to samozřejmě založené na mnoha předpokladech, s kterými se nejsme úplně jistí.
3: To byly zprávy Rádia Beat, po nich Led Zeppelin.
2: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii.

Ale byly Trox a With a Girl Like You, teď je 11:27, takže ten čas 11:11 se nám nepovedl, ale víme tedy, že je přibližně kousíček před 11:45 dopoledne. Já jsem teďko během Trox a během Erika Kleptna si četl článek u nás na webu, ten článek se jmenuje Metronom Prague, začíná už pátek, je to tak, že tento festival, na který i vy, býťáci, máte vstupenky od nás, tak je připraven, počasí je objednáno, Sting i Nick Cave jsou prý na cestě, máte tam podrobné informace v tom článku a pro klik na samotné stránky Metronom Festivalu. Můžete se na to podívat klidně hned. Najdete to na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Tak, co se týče Metronomu, show musí pokračovat. Takový hodně debilní oslý můstek, ale dá se to, že jo, zkousnout. The show must go on, kapela Queen na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tenhle člověk, tenhle pán se nám sem nádherně hodil, aby ta hodina krásně vyšla. Ozzy Osbourne, No Easy Way Out, muzika, která teď dohrála za okamžik Alice, myšleno plzeňská Alice, taky Beatles, myšleno liverpoolští Beatles a ze všeho nejdřív na beatu uslyšíte Status Quo za okamžik.

Po plzeňsku řečeno, ne, nejsem to já, tak dopa by to byl, ani náhodou, Alice s Danem Bártou, tenhle projekt samozřejmě žije, Alice s Danem Bártou hrála teď v neděli na Rock for People, nejbližší koncert, kdy můžete vidět Alici s Danem Bártou je 23. června, to je příští týden v úterý v Brně na Vaňkovka Festu, pak vyráží 17. července do Hořic na The Legend Rock Fest, 15. srpna hraje Alice s Danem Bártou v Rumburku na slavnostech města a 27. srpna potom v Prostějově na Prostějovském létě. Máte to na Facebooku, samozřejmě i na stránkách na internetu. Kdo by chtěl z vás vidět a slyšet Alici s Danem Bártou, s celým tím manšaftem, s tím ensemblem a zaspomínat si na 90. léta, tak může do těchto měst, která jsem tady zmiňoval, vyrazit na jejich koncert. Co se týče tohodle pána, ten vystoupí teď na Metronom Festivalu. To jsou Police a v něm Sting.

0: Taky v téhle skladbě pan Chris Rea glorifikuje naše rádio I Can't Hear Your Heartbeat na konci, to je jasně ke slyšení. Za 5 minut bude 12 hodin, přijde Pepa Lábus, zpravodajský přehled dne. Díky tomu uslyšíte jako bluesová 12. Následující muzika hned po Pepovi bude od Kejnavina Shepherda. Budeme hrát taky Pumpu, Bruce Springsteena a nebo Pink Floyd.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Jak vy tady píšete, ze všech stran dálnice D5 na 6. kilometru na příjezdu do Prahy stojí, na příjezdu do Prahy od Plzně, hoří tam dodávka, na místě všechny složky integrovaného záchranného systému a jenom velmi obtížně projedete D5 na příjezdu do Prahy od Berouna. Na dálnici D1 z Brna na Prahu u Velkého Beranova je zásek. Mezi 122. a 116. kilometrem je v části tohoto úseku zúžení, staví tam mýtnou bránu a zdržení pro osobní auta přes 5 minut. Na Pražském okruhu od letiště k D5 a dál, tam to bude samozřejmě díky tomu, že je teďko zavřena D5 trošku lepší, mezi 24. a 17. kilometrem tradičně v silném provozu ještě čistí kanalizaci a to zdržení je tam kolem 10 minut. Pozor na Kladensku na 61. Jedete-li vlastně od Fialky směrem na Kladno u Malého Přítočna před Malým Přítočnem, tak jeden pruh stojí, jezdí se pouze jedním kvůli havárce 2 osobáků. V Českých Budějovicích v České ulici se srazila 2 osobní auta. V Teplicích v Rokycanově ulici před světelnou křižovatkou s Dubskou se srazila 2 osobní auta. Na Liberecku ve Frýdlantu v Husovce policie šetří bouračku 2 osobáků a stejně tak havárku 2 osobních vozů vyšetřují policisté v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, místy s přeháňkami, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer bude srážek ubývat, maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 28 stupňů, zítra se vyjasní a až o 5 stupňů oteplí, výjimečně sprchne, hlavně na horách.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0 a Norsko Irák 4-1. Francie zahájila šampionát výhrou 3-1 nad Senegalem. Rakousko zvítězilo nad Jordánskem 3-1 a posunulo se na druhé místo skupiny. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč B týmu Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého, který přešel do Ostravy. Soud vrátil případ muže obviněného ze špionáže pro Čínu k došetření. Podle obžaloby v České republice pod novinářským krytím sledoval politiky a akademiky, jde o první takovou kauzu v zemi. Ústavní soud zamítl stížnost europoslance Zdechovského na vyřazení z aktivních záloh, potvrdil, že členové Evropského parlamentu nemohou zároveň sloužit v armádě. Národní ústav duševního zdraví podporuje zákaz mobilů pro žáky během vyučování, podle něj nadměrné používání souvisí s úzkostmi, depresemi, horším spánkem i nižší spokojeností. Nárok na kompenzaci za zpoždění letů nad 3 hodiny zůstane v Evropské unii zachován. Shodli se na tom zástupci členských států a Evropského parlamentu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Ještě taková akordová lázeň nakonec téhle skladby, mám toho dost. Skupina Pumpa na beatu, skoro už 3 minuty po čtvrt na jednu odpoledne. Dneska je 17. června, svátek má Adolf, takže pozdravení do nejvyššího managementu plzeňské Viktorky, všechno nejlepší k svátku. Co se týče mezinárodních dnů, dneska je to bez problémů, je světový den jablečného závitu nebo Apfelstrudlu, chcete-li, ať už s hrozinkama nebo bez hrozinek, to je, jak kdo potřebuje. A taky je mezinárodní den krokodýlů. To je samozřejmě šifra, to každý ví, proto to tam dávali, že jo, krokodýl, ve slově krokodýl je obsaženo díl, pozor tedy na dílery. Dneska aktuálně v kurzu vám určitě můžou nabízet bahno nebo blátíčko, prostě namíchanýho kráťu, ale pozor i na ty dílery, který nám stejně jako ve filmu Zkáza Davidského divadla mohou nabízet sadu hrnců za 60 tisíc korun, které nevydrží ani 60 tisíc vteřin, tedy ani do druhého dne. Pozor na to, je to šifra, ale nás samozřejmě nezblbnou. To je

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle byly Brownstyle Station, za 4 minuty hodně necelé bude 12:30 odpoledne, jenom rychlá informace z konce dálnice D5 od Plzně na Prahu na 7. kilometru hořela dodávka, teď už je uhašena a provoz obnoven jedním jízdním pruhem. Ta kolona za hořícím autem začíná někde na 15. kilometru a zdržení do 20 minut byste měli proskákat touhle šlamastikou. Vy, co stojíte v koloně na příjezdu vlastně od Berouna do Prahy, tak s touhle informací počítejte. Za okamžik Mejdni a také 30 svíček na dortu. Další autorské čtení přímo členů skupiny Vohnout z jejich audioknížky, kterou vydali před chvilkou nedávno.

0: Kinetoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Microsoft Office 2019 přestane brzy na počítačích Apple fungovat. Kvůli vypršení licenčního certifikátu nepůjde soubory upravovat ani ukládat. Řešením je přechod na Microsoft 365 nebo používání webové verze.
0: Bitoskop.
1: LG představilo novou designovou řadu televizorů Art TV zaměřenou na vzhled a začlenění do interiéru. Nejtenčí OLED Evo 2 TV6 má necelých 10 mm a nabízí bezdrátový 4K přenos obrazu až při 165 Hz. Nová Gallery TV AI umožňuje měnit rámy a slouží i k prezentování obrazů a fotografií bez rizika vypalování panelu.
0: Bitoskop.
1: Kupodivu i řidiči v Praze řeší karamboly s divou zvěří.
2: Od loňského října do letošního března došlo k 27 střetům se zvěří. Podle Srna indexu je dlouhodobě nejrizikovějším místem úsek Českobrodské v úseku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Podle expertů jsou zvířata nejaktivnější v noci a v ranních hodinách. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Bitoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: sice cvíček, na dortu kapely Vohnout na rádiu Beat.
1: Kapitola 5. Pravohnout. Mezi roky 1988 až 1990. Čte Matěj.
2: Lobkovicovo náměstí je dneska upravený a čistý prostor s udržovanou zelení. Ale dřív tam bylo betonový okrasný jezírko se špinavou vodou, malý rezavý dětský hřiště, rozlámaný lavičky a pár vydupaných trávníků, prochcaných a postraných od psů, který tam venčila půlka vinohrad. Ale pro nás to místo bylo středobod vesmíru a na konci socialismu, teda v době, o který mluvíme, se tam začaly scházet děti, které se doma nudili, teda i my. A začala vznikat poměrně velká a pestrá parta, se kterou jsme tam byli snad každý den. Někdo ještě navštěvoval základku, další už měl dávno po ní, každopádně věkový průměr byl asi 15 let a stras po škole jsme měli vždycky v parku. Většinou jsme tam jenom tak seděli na lavičku, kouřili a krafali vo všem možným a pak šli někam do města anebo jsme jezdili na skejtu, kterýmu se tenkrát v partě věnovalo spousta lidí. No a taky nás v tom parku napadlo, jestli nezaložit kapelu. Založit kapelu není těžký. V podstatě na to stačí dva lidi, kteří si řeknou nahlas Zaklínadlo, teď zakládáme kapelu. No a my to řekli. Prostě jsme se na tom jednou odpoledne na té lavičce v parku dohodli. Seděli tam ještě kámoši Hrdla, Vyšus a Gága. A pak jsme si rozdělili nástroje, aniž by někdo nějakej vlastnil anebo ovládal, což ovšem v punkový kapele není až tak důležitý. Druhý krok bylo vymyslet jméno a těžko si vzpomenout, koho na té lavičce napadlo Vohnout, slovo, který tenkrát bylo frekventovaný a znamenalo samozřejmě to, co si pod ním každej představí. Prostě Vohnout, vole, ha, ha, ha. Teď už nám to samozřejmě tak vtipný nepřijde. Pak jsme ještě V proměnili na dvojitý V, aby to vypadalo napsaný líp a kapela byla na světě. A potom začalo hledání cesty, jak se dopracovat ke stádiu, že máme hotové písničky, což se vlastně tenkrát nikdy nepodařilo dotáhnout do úplného konce. Neměli jsme prachy a tak jsme si někde sehnali ty nejhorší a nejlevnější nástroje, následovně je dlouho ladili a učili se na ně, což nemělo žádný systém a tím pádem ani výsledek. Ve zkušebně, která byla u bubeníka ve sklepě, se spíš krafalo a kouřilo, než hrálo a celkově vzato pro nás bylo spíš důležitější, jak vypadáme, než jak hrajeme. Přesto jsme to tenkrát dotáhli ke dvěma koncertům na takových mini akcích pro pár lidí, na který nás pozvali kámoši. Oba byli v Praze, jeden v nějakém starém kině v Řeporyích a druhý někde na Hanspaulce a slovo koncert možná ani není na místě, protože jsme s obtížema mlátili do nástrojů a řvali do toho dokola pár veršů. V Řeporyích nás pořadatelka radši vyhnala po druhý písni z pódia a na prapodivní akci na Hanspaulce se skupinou Skřížený dřeně jsme náš set dohráli do konce, takže těch 10 lidí, co tam přišlo na někoho jinýho, slyšelo celý repertoár o 3 necelých kusech. Nahrávky týhle prakapely se žádný nedochovaly, ale texty jo, snadno se pamatujou, protože jich bylo málo. Můžem si to zkusit improvizovaně napodobit, máme tady takovou starou rozladěnou španělku, takže to bude dost věrný. Měli jsme třeba tohle.
3: Leží hovno na ulici a pěkně se vnímá, leží hovno na ulici a nikdo si ho nevšímá.
2: Což se furt opakovalo, dokovač jsme si neřekli, že bude konec. Pak jsme měli tohle.
3: Ze strany na stranu a zleva doprava zlitej, jak hovado, motá se požrala, co ho doma čeká a co ho nemine. Jsou dvě malí děti a žena je mine.
2: Což se taky furt opakovalo. No a pak jsme měli ještě tohle.
4: Pedofilní dědeček jde po ulici a zpívá si písničku

uteče. Takže asi tak. Ta kapela se rozpadla dřív, než jsme nějakou písničku dotáhli do konce. Venku probíhala revoluce a my měli najednou spoustu přednějších zájmů.

se to pohybuj a všechno bude dovolený. Teď bacha na chybu, dáme se do pohybu a všechno bude dovolený. Je dáma na tahu a já si beru radu, že si veni, veni, veni, veni, veni, vidi, viči, opakuj. No a taky, taky, že nebudu levnej, že nebudu levnej, že nebudu levnej.

pro doplnění, tohle byly Vohnouti, předtím autorské čtení z knihy 30 svíček na dortu. Vohnouti vydali audioknížku, tu audioknížku nenechali načíst nějakého herce, ale sami členové skupiny Vohnout tu audioknížku načetli a my si tady v éteru Rádia Beat celou přečteme nebo necháme přečíst přímo od Vohnoutu a před chviličkou jste slyšeli další jeden z dílů a budeme v tom samozřejmě pokračovat. Co se týče programu do 13. hodiny, chtěl bych stihnout Faith No More, a to tak, že stihnu určitě, protože tyhle Black Sabbath jsou docela rychlí, takže na Faith No More určitě ještě řada před 13. hodinu přijde. Neon Mites,

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Márti, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Pěkně jsme to stihli, tak jak bylo naplánováno. Fate No More, ještě 2 minuty nám zbývají do 13. Za chviličku Pepa, zprávy po Pepovi, což je hrozné slovo, po Pepíkovi, po Pepovi. Habaděj od výběru, taky Janis Joplin, Metallica, Rush nebo Led Zeppelin.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D5, jak už od nás víte, na 7. kilometru hořela dodávka, už je uhašená, provoz je obnoven, od nějakého 15. kilometru se popojíždí, zdržení už kolem 10 minut. Dálnice D1, 183. kilometr od Brna směr na Prahu, je uzavřená z důvodu nehody nákladního auta a dodávky, na místě zasahuje kompletně integrovaný záchranný systém. Dálnice D1 od Prahy na Brno, na 169. kilometru v jízdním pruhu se srazila 2 nákladní auta. Pražský okruh, tam je to stále stejné, od letiště kolem D5-ky 24. až 17. kilometr v tradičně silném provozu, ještě čistí kanály a zdržení přes 10 minut pro osobáky. V Liberci v ulici Na Jezírku šetří policie havárku 2 osobáků, ve Zlíně v Dřevnické ulici srazilo osobní auto cyklistu a v Plzni na Borech v Sukovce od Area Bory směrem ke Klatovské třídě je bouračka 2 osobních aut, vyteklo nějaké palivo. Na místě už jsou hasiči, vy tam buďte opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotovej finish. Festool je srdcovka.
2: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
3: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
2: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
3: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
4: Jau, já bych do toho, co to tam máš?
5: Zlato.
4: Jedeš ve zlatě?
5: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby?
5: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
6: Radio Beat. Počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeji Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s přeháňkami, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 28 stupňů. Zítra se vyjasní a až o 5 stupňů oteplí. Výjimečně sprchne, hlavně na horách.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Dnes vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů, Portugalsko v čele s útočníkem Cristianem Ronaldem. Ten se na turnaj pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin našeho času v Houstonu proti Kongu. V druhém utkání skupiny K vyzve Kolumbii Uzbekistán. Duel v mexické metropoli se odehraje zítra od 4 hodin v noci. Česká vláda je pro posílení sankcí a přijetí dalšího už 21. sankčního balíčku vůči Rusku. V Senátu to řekl vicepremiér Havlíček. Horní komora jednala o mandátu pro premiéra Babiše pro jednání Evropské rady ve dnech 18. až 19. června a vzala ho na vědomí. Babiše v Senátu zastupoval právě Havlíček. Nová směrnice určující, že na čištění odpadních vod se musí finančně podílet i farmaceutické firmy, může podle ministra zdravotnictví Vojtěcha vést ke zdražení léků a také tlaku na výrobce, aby léky začaly vyrábět ve třetích zemích mimo Evropskou unii. Uvedlo to před jednáním ministrů zdravotnictví v Lucemburku. Běloruský prezident Lukašenko se omluvil svému ukrajinskému protějšku Zelenskému. Řekl, že jednal příliš příkře v reakci na ukrajinské hrozby, že identifikovali 500 běloruských cílů. Také připustil, že ukrajinská armáda představuje hrozbu a že Bělorusko není schopné bránit i za pomoci Ruska případnou novou frontovou linii. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Pražský výběr na Rádiu Beat.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii.

A víme o tom, že jsou šťastlivci, kteří mají vstupenky na turné kapely Rush, která teď dohrála živou verzi, tedy skladby, která se jmenuje The Big Money. A věříme tomu, že vy, co vyrážíte na Rush do Severní Ameriky na jejich turné, které už odstartovalo, tak že se máte skutečně na co těšit. Já tady mám vstupenky na koncert kapely Beat. Kapela Beat, to jsou, že jo, bývalí členové Kim Crimson, Adrian Belew a Tony Levin. Společně s nimi hraje Steve Vai, kytarista, a také bubeník Danny Carey. Hrají zítra 18. v O2 Univerzu tady v Praze. Mám tu dvě vstupenky elektronické, pošlu je tomu, kdo mi správně odpoví, jako 14. v pořadí na zákeřnou otázku. Zaměřím se na bubeníka Dannyho Careyho a ptám se vás, a bylo to tu řečeno a několikrát, v jaké kapele byste našli Dannyho Careyho původně? Nejsem nelida, samozřejmě, dám vám 4 možnosti hnedka a pak už tedy musíte být 14., kdo se správně dopíšete se správnou odpovědí na správné SMS-kové číslo. Danny Carey je tedy z kapely Tool, Stool, Cool anebo Vůl. 720 001 222 14. SMS-ka vyhrává.

To je ta dáma na intelektu, která rty smáčí ve skleničce sektu. Mění tajem

0: Na kapelu Beat, a ptal jsem se na to, z jaké kapely je Danny Carey, maličkou jsem prozradil odpověď, ale to jedno. Ten 14. kdo se dopsal, je, jestli se nepletu, kdo?
1: Nazdar, to je Libor.
0: Libore, já právě nevěděl, kdo jsi, že jsi nenapsal křestné jméno do té odpovědi, ale 15. SMS-ka přišla tedy od tebe. Odkud je tedy bubeník skupiny Beat?
1: Stůl?
0: Stůl, není to z kapely Vůl. Ani,
1: ale
0: ani
1: stůl. Jsem váhal, ale jo. Spíš bych řekl Tůl.
0: Ještě jsem mohl dát kapely Hůl nebo Důl, ale už jsem to nechtěl jako přetěžovat. Správně, je ze skupiny Tůl, výborná odpověď. Zítra budeš v O2 Univerzu a budeš se dívat na koncert kapely, kde Danny Carey bubnuje, Steve Vai hraje na kytáru, no a členové skupiny Kim Crimson, Adrian Belew a Tony Levin úřadují. Věřím tomu, že tě čeká silný, nezapomenutelný tenhle ten zážitek. Co říkáš, Libore?
1: Jo?
0: Tak jo, vydrž mi na telefonu, lísky ti posílám e-mailem. Pozor, třeba ještě někdo dostane dneska, anebo zítra v den koncertu, příležitost vyhrát další dva volňásky.

0: Myslím si, velmi pěkná sedmiminutovka se skupinou Judas Priest, One Shot at Glory, tak se jmenovala skladba, která teď těsně před 14. hodinou na beatu dohrála. Pepa Lábus ten nedohrál, ten pokračuje v krasojízdě, za chvilku od něj uslyšíte zprávy. No a Ota Seman, jeho hodina tupláků, začne dvěma po sobě jdoucími skladbami od Briana Adamse. Ode mne dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D4 na 24. kilometru ve směru na Strakonice, je to kousek u sjezdu na Kytín, je tam osobní auto, které trefilo dopravní kůžely. Pozor také na Šumpersku, v obci Bludov v Lázeňské ulici je silný provoz, nákladní auto, konkrétně domíchávač, se tam srazil s osobním autem. V Praze na Želivského od Hartigovy směrem na Vinohradskou se srazila 3 osobní auta, v Praze ještě jedna bouračka, a to ve Vladislavově ulici, osobní auto se střetlo s motorkářem. V Opavě v Gudrichově ulici srazilo osobní auto chodce, tady už zasahuje rychlá. A pozor na Táborsku v Bechyni u Paragánu v ulici Na Libuši se teď vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních aut. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo místy s přeháňkami. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Maximální teploty dosáhnou 26, na jižní Moravě až 28 stupňů. Zítra se vyjasní a až o 5 stupňů oteplí. Výjimečně sprchne, hlavně na horách.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Elise Mertensovou 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Utkání proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou nebo Rusku Jekaterinu Alexandrovovou. Premiér Babiš představil návrh na změnu několika zákonů nazvaných Lex Kratom, které mají zpřísnit regulaci. Má dojít ke zvýšení věkové hranice prodeje z 18 na 21 let, zákazu prodeje přes internet, zavedení spotřební daně a k přeřazení ze snížené do základní sazby DPH. Na Vítězné ulici v Liberci dnes zmizela všechna dopravní omezení a je plně průjezdná. Skončila tak rekonstrukce frekventované ulice, jejíž renovace přišla město na zhruba 75 milionů korun. Proměnila se tak do podoby z přelomu 19. a 20. století, i když materiály jsou úplně soudobé a nové. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Na návrhu se začátkem tohoto měsíce předběžně dohodli vyjednavači Evropského parlamentu a členských států. Počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území unie. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
4: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu.

0: Čau vítáci, já jsem Ota Semana, mám pro vás středeční tupláky. Načali jsme je s Brianem Adamsem, připomněli jsme si album Reckless z roku 1984 v písni Summer of 69. To byla ta první a Can't Stop This Thing We Started byla druhá píseň. Píseň, která nám připomněla album z roku 1991, Walking Up the Neighbors. To byly tedy ty dva kousky, kterými přispěl do dnešních tupláků Brian Adams, Kanaďan Brian Adams a jdeme na Doors. Od nich pro vás budu mít LA Woman z roku 1971. Píseň, o které klávesák Ray Manzarek kdysi vysvětloval, že byla o šílené jízdě po dálnici v LA, ať už míříte do LA, anebo jedete po silnici 405 do San Francisca, tak na té silnici jste vždycky bítník, něco jako Kerouac, Neil Cassidy a prostě se řítíte po té dálnici tak rychle, jak jenom dokážete. Ten hlas, který tam zaznívá poměrně zajímavě, Jima Morrisona, tak to je hlas, který nahrával jako vokály v koupelně z toho studia, jo? Protože se mu zdálo, že to tam má nejlepší akustiku. On tam stejně trávil hodně času, protože tam v té koupelně byl i záchod a on toho dost vypil, takže se toho potřeboval nějak zbavovat a než by běhal ze studia do téhletý koupelny, tak to prostě bral rovnou. Rovnou tam zpíval, natáhli mu tam mikrofon a odtamtud, zatímco ostatní muzikanti využívali jiných prostor studia k nahrávkám tohoto alba. No a rok 67, připomínka alba The Doors a píseň Soul Kitchen, to je ta druhá, kterou si poslechneme. V podstatě to byla podsta restauraci, která měla název, tuším, pro Soul, nebo tak nějak. Jim Morrison tam chodil, bylo to na plán ve Venice Beach a bylo to tam prostě tak hezký a tak dobře tam vařili, že tam chodil často a oni ho občas museli i vyhazovat, jo, protože kromě samozřejmě ochutnávek jídla, tak tam i něco popil, takže ho nakonec museli občas vyhodit. Každopádně Doors si dáme právě teď na Beatu v tuplácích.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: To byli Doors, jdeme na domácí scénu. Katapult, kapela z domácích luhů a hájů, pustí nám, zahrajou nám Lesního Manegina, já vám ho pustím. A píseň To je konec, tady jsou Katapult.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků.

Na beatu posloucháte Tupláky, když už tedy tolikrát zaznělo, že to je konec, tak já nevím, je hezky, můžeme vyrazit někam k vodě, že jo, třeba k Balatonu, to myslím, že je úplně ideální, tady je Omega.

0: No tak tohle byla Omega, jestli jste to nevěděli. Čeká nás Ozzy Osbourne v té první písni, kterou uslyšíme vlastně na závěr dnešních tupláků, si to dá společně v duetu s Litou Ford, a to znamená, že uslyšíme Close My Eyes Forever, slavnou a vlastně dnes už klasickou záležitost z roku 1988. No a ta druhá, ta bude čistě Ozzyho, a to No You See It. Takže jdeme na to, tady je Ozzy Osbourne a jeho dva kousky, co by příspěvky do dnešních tupláků.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marti, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: To bychom měli a takové byly dnešní tupláky na beatu, protože už se blíží 15. hodina, čeká nás zpravodajská relace. Tu přinese samozřejmě Pepa Lábus, pak si dáme ZZ Top. Chystám Marcias, chystám taky Van Halen a spoustu další muziky, pochopitelně. Teď se podíváme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Před chviličkou mi volal býťák Richard, zaregistroval v Praze radar.
2: Oznámit tady, že pomáhá ta chránit z Černýho mostu směrem na Prahu po pravý straně. Měřej a pomáhaj. Směrem z Černýho mostu do centra.
0: Tak, to je jedna informace, no a Joška, ten volal další věc.
3: Zdravý býťák Joška, díky té uzávěrce té jedničky od Brna na Prahu na 183. je totálně zacpaná té dvojka na příjezdu do Brna. Kamiony stojí od 10. kilometru a osobáky od 3.
0: Na 196. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu havaroval karavan a dodávka, takže tam momentálně pořád probíhá šetření. Tyršovo náměstí v Mimoni na Českolipsku je blokované po dopravní nehodě dvou osobáků, bouralo se taky v Praze na Povltavské a to za sjezdem z mostu Barikádníků je neprůjezdný levý jízdní pruh, dva osobáky jsou tam v sobě, je to ve směru na Libeň. Na Katovické ulici ve Strakonicích vyšetřují dopravní nehodu se zraněním, takže na místě složky integrovaného záchranného systému na ulici Nádražní v Českých Budějovicích v zúžené vozovce na jeden jízdní pruh je předmětem vyšetřování ťukanec dvou osobáků. V Brně v ulici Veveří vyšetřují dopravní nehodu osobáků z tramvají. No a v Těšínské ulici v Havířově na Karvinsku tam došlo ke střetu osobáků s cyklistou. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno. Hlavně na horách se očekávají výjimečně přeháňky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Plzně se v druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začnou 23. července venku. Odvetu odehrají o týden později doma. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu. Zatím není jisté, jestli se v něm opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné. Etická komise Fačery z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže. Sociálním službám zaměřeným na děti se zdravotním postižením, lidi bez domova, ale třeba i seniory docházejí peníze. Tři čtvrtiny dostaly na provoz méně peněz než loni a některé z nich tak zvažují omezení. Novinkám to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Vláda podle něj sice zvýšila platové tarify pro pracovníky v této oblasti, ale peníze na to od ní nepřišly. Problémy s nedostatečnými penězi na zvýšení platů jsou prý i ve zdravotnictví nebo v kultuře. Generální tajemník Severoatlantické aliance Rutte potvrdil, že Česká republika, Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% HDP. Podle něj ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Uvedlo to před zítřejším jednáním ministrů obrany zemí NATO v Bruselu. Španělská vláda v rámci programu umožňujícího legalizaci statusu migrantů dostala už 900 tisíc žádostí od lidí pobývajících v zemi bez povolení k pobytu. Přihlašování do programu zůstává otevřené do konce června. Vláda toto opatření představila na začátku roku a původně počítala s přibližně 500 000 žádostí. A je po zprávách, po nich si poslechněte ZZ Top na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

Klasik-rock. Klasik-rock. Radio Beat.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svýho stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Right now, tak tohle byli Van Halen, ti to vždycky uměli dobře rozbalit. Já si pamatuju, že někdy ve druhé polovině 80. let jsem četl, tuším, že tehdy v Melodii, to byl ten časopis hudební, tak byl nějaký článek o tom, že tahle kapela patřila, tedy v té době patřila, mezi nejhlučnější kapely na celém tomhletom světě. Kulatým samozřejmě, oplacatým, hele, to už nechám na vás. Každopádně kapela Van Halen v té době tedy byla považována za tu, která hraje vůbec nejhlasitěji. Tedy jeden čas, ono se to tak různě potom ten žebříček měnil samozřejmě. Před námi Procol Harum, taky Greta Van Fleet, já jsem u ta Semana, přeji vám pohodové 17. červnové odpoledne, kdy svátek má Adolf, Adolfa, Adolfína, taky Adin a Adina, no a nebo i Manuel, Sabel a Ismael, těch jmen je tam v kalendáři samozřejmě celá spousta, takže máte určitě důvod a taky proč tedy slavit, no a zároveň můžete slavit třeba u takového štrůdlu, jo, je totiž Mezinárodní den jablečného závinu, stejně tak je Mezinárodní den maskotů, různých maskotů, třeba i klubů, různých sportovních a podobně, a pokud byste chtěli slavit rokově, tak vězte, že Greg Allen Rowley, což je americký klávesák, zpěvák a skladatel, který si zahrál nebo víceméně fungoval velmi dobře v kapelách Santana, tedy u Carlose Santany a taky Journey, obě ty kapely spolu založil, taky vedl rockovou skupinu The Storm a vystupoval i s Ringo Starrem, a tenhle ten chlapík, který Greg Rowley, dnes slaví 79. narozeniny, tak všechno nejlepší. Já jsem slíbil Procol Harum, dáme si Wider Shade of Pale a jsem u ta Semana, přeji příjemné odpoledne ještě jednou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

No, nebudeme si nic zastírat, je středa, býťáci, středeční odpoledne v plném proudu, teď už je 15:30, tedy za pár vteřin, no, ale nebudeme puntičkáři. Každopádně vězte, že i teď v 15:30, anebo třeba i ve 15:45, a nebo v celou, to už je jedno, nechám na vás, si můžete objednávat živáky na dnešní večer. To ve středu tady děláme, že hrajeme večer, živáky pozveme vás bez lupenu do kotle, takže po 20. hodině večer plný živáků na vaše přání. A vy můžete už teď odpoledne psát SMSky na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz, anebo přes naší beatiáckou apku můžete psát, anebo případně i namlouvat ty vzkazy s tím přáním, co budete chtít dneska večer zahrát. A Honza Hamerník vám to po té 20. hodině bude plnit.

American Pie je vlastně poměrně zásadní píseň minimálně v kariéře tohodle toho zpěváka, který jehož celé jméno je Donald McLean III. Jak je to Don McLean, takhle se nazývá, řekněme, uměleckým jménem. Rodák z New Rochelle v New Yorku ve Spojených státech je skladatelem, kytaristou dnes už 80-letý. A co se týče toho songu, který jsme slyšeli, American Pie, tak to je skutečně jeho nejslavnější píseň. Nicméně s dnešním datem, tedy s datem 17. června, se pojí vlastně i další z těch, řekněme, hodně úspěšných písní z repertoáru Dona McLeana, protože Don McLean měl svůj vůbec první single číslo 1 ve Spojeném království, píseň Vincent, v roce 1972, a bylo to přesně 17. června toho roku 72, kdy se ta píseň dostala na první příčku toho singlového žebříčku ve Spojeném království. Byla vlastně napsána u umělci 19. století Vincentu van Chochovi a ta píseň, a pozor, se dennodenně hraje dodnes pořád v muzeu van Chocha v Amsterdamu. Tak tam ji můžete slyšet. My jsme si teď pustili tu, řekněme, známější z jeho repertoáru, to byla American Pie. Don McLean dohrál, před námi je Vltava.

0: No já teda nechci malovat čerta na zeď, ale vypadá to, že dorazí Pepa Lábus na 16. hodinu, tak jak on to dělá, a přijde s dalšími zprávami. Po zprávách potom Gary Moore, taky Rolling Stones nebo Led Zeppelin. Takže řekl bych, že velmi dobrá, velmi silná a kvalitní sestava na úvod příští hodiny. Teď se podíváme asi, co se děje na silnicích.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a co se týče těch silnic, tak tady mám jedno varování od Zbyňka, který před malou chvílí volal.
2: Praha, Chlumecká, směr do centra, policajti dalekohledama, takže pravděpodobně pásy, mobily, rychlost. Čau.
0: Kolona vozidel na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně, počítejte už tak od 5. kilometru, že budete poskakovat, protože jsou tam dvě havarovaná vozidla a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Na Proskovické ulici v Ostravě vyšetřují také dopravní nehodu. Tady je to opět dopravní nehoda dvou osobáků. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
3: Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
4: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
5: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
6: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
3: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
6: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno. Hlavně na horách se očekávají výjimečně přehánky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
8: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a vybojovaly v Praze první vítězství. Drží se v boji o jedno ze dvou míst, které by mu zaručilo postup do finálové části šampionátu. Utkání skončilo předčasně rozdílem v páté směně. Česky se dnes střetnou ještě od 19 hodin s Itálií. Prezident Pavel dnes ráno zamířil na jednání Bezpečnostní rady státu. Na programu měla mimo jiné koncepci výstavby armády do roku 2040, kterou předložil ministr obrany Zůna. Podle Pavla je důležité, abychom plnili naše závazky. Kdyby ho vláda nevzala do Ankary na summit NATO, platí podle něj to samé, že by musel podat kompetenční žalobu, jak opakovaně řekl. Věří prý ale, že se najde kompromis a že na summit NATO vedle zástupců vlády zamíří i on. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Byl zadržen pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy. Srážku nepřežili 4 Češi a další 4 lidé byli převezeni do nemocnice. Memorandum o porozumění s Íránem není definitivní dohodou. Pokud se Írán nebude chovat dobře, Spojené státy začnou znovu útočit. Řekl to americký prezident Trump během summitu vyspělých ekonomik G7 ve Francii. Prohlásil také, že mluvil se syrským prezidentem Šarou o tom, že by se jeho země mohla zapojit do boje proti militantnímu libanonskému hnutí Hezbollah. Víc už se do zpráv nevejde. Teď přichází Gary Moore na Radio Beat.
0: Classic rock.

Už to tady dneska zaznělo několikrát, máme dnes 17. června, což je krátce po polovině června. Na konci, tedy 30. konkrétně, bude vystupovat v Plzni Alice Cooper. Pokud jeho hororovou show chcete vidět, tak buďte ve střehu, samozřejmě si můžete ty úplně pořídit sami, ale buďte ve střehu příští týden, protože od pondělka až do pátku, tedy od pondělí 22. do pátku 26. budeme ve vysílání opět sondovat, jaký máte postřeh, jak jste rychlí i třeba na telefonu. A pokud bude hrát Alice Cooper v našem vysílání, myslím tím samozřejmě až od pondělka, ne teď, tak máte šanci vyhrát dva lupeny. Všechno je to i na webu, my o tom budeme ještě určitě mluvit a vy můžete získat zase jeden velký zážitek, tedy další návštěvu koncertu. Alice Cooper bude v Plzni 30. června, můžete být u toho, je to v Logspeed Areně, můžete být u toho, když budete od pondělka do pátku dávat dobrý pozor a budete mít tak ještě kousek, tak nějak asi dvě tuny štěstí k tomu, no, to je jasný. S vámi nabíte otázema, napouštím Queeny.

už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

později či dřív, každej strom upadne.

Another break in the wall, tak tohle byli Pink Floyd. Je jasný, že máte pod kontrolou, jak to vypadá s datumem. Že je 17. června jasný a tak je úplně důležitý vědět, že 18. bude zítra a to je důležitý pro ty, kteří chtějí vidět koncert kapely Beat. Nejlepší název, jaký vůbec nějaká kapela mohla mít, mohla vymyslet. Adrian Belew, Steve Way, Tony Levin a Danny Carey. To je čtveřice muzikantů, která se pod tím názvem Beat skrývá, hrají muziku z 80. let jedný slavný kapely. Jejíž dva tedy z těch členů byli původními členy a já už jsem se tady na to ptal v tomhle týdnu, budu se ptát znovu tedy, jaká že kapela to byla nebo jakou muziku, že to hrajou, tedy muziku, jaký kapely to hrajou ve skupině Beat, že se vrací do těch 80. let a ten koncert je zítra v O2 Universe a dva lupeny jsou k dispozici tomu, kdo mi napíše na 720 001 222 název té kapely, jejíž muziku dnes kapela Beat prezentuje, respektive bude prezentovat zítra samozřejmě. Takže 720 001 222, druhá SMS-ka bude vítěznou, dva lupeny jsou k dispozici tomu, kdo mi tu SMS-ku napíše.

0: Ne, že bych to vloženě předpokládal, ale kdyby náhodou někdo tápal, tak vězte, že tohle byly Electric Light Orchestra, tedy ILO, a jejich muzika navíc ještě živě tady na beatu zazněla. Živě tu budou být, a to zítra, nebo tady, samozřejmě v O2 Univerzu, já jsem říkal, a mám tady dva lupeny, který dostane Franta v tomhle případě. Poslechněte si, jak to dopadlo s tím telefonátem, který nakonec proběhl, protože Franta poslal druhou SMS-ku se správnou odpovědí.
1: Prosím, nazdar, tady Franta.
0: Nazdar, Franto, tady je Ota, Radio Beat. Hele, ty asi tušíš, proč ti volám, ne, co?
1: Jasně, tuším, ale trochu jsi mě překvapil, chvilku jsem to čekal, že zavoláš a furt jsi nevolal.
0: Jo, a furt jsem nevolal, takže jsi to už jako říkal, hele, tak to on už nezavolá, to už na to kašlu. A ono, člověče, to dopadlo tak, že druhá SMS-ka byla dobrá, správná. I čí muzikou se prezentuje kapela Beat?
1: Progressive.
0: No ale kapelu, potřebuji název.
1: Jo, King Crimson, takhle.
0: King Crimson, ano, přesně tak. Muzikou skupiny King Crimson z 80. let se aktuálně prezentuje skupina Beat a ty jsi to napsal do té SMSky správně, samozřejmě. Takže, a protože ta SMSka byla druhá, opravdu, jo, tak je to tvoje dva lupeny na zítřek do O2 Univerza. To jde, ne?
1: Hladný, skvělý to už, jo.
0: Jo, tak super, a odkud pojedeš, nebo jsi z Prahy?
1: Z Prahy, dostanu.
0: Jseš Pražák, výborně. Vyrostl jsi na King Crimson?
1: Jasně, já jsem jako měl kdysi jako nejradši ze všeho a tak nějak pořád jsem líbil, samozřejmě.
0: Jo, takže můžu říct, že ty lupeny jsou ve správných rukou.
1: No rozhodně.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Ať se ti ten koncert líbí, ať si ho užiješ. Měj se, čau, ahoj.
1: Čau, čau.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Márti, zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Pixa?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Hip and Silence, Jura Hip na beatu dozněli a přitáhli nás pěkně až k 17. hodině. Na 17. tu bude opět Pepa Lábus, má pro nás další zprávy. Guns N' Roses, Black Sabbath, Beatles, nabídka dalších interpretů na tu příští hodinu, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Liberci probíhá vyšetřování dopravní nehody v Husově ulici, tady se srazily dva osobáky. Na D1 na 690. kilometru ve směru od Prahy na Brno, dávejte pozor, je tam na vozovce kus plechu, buďte velmi opatrní. Ve Vyhlídkově ulici v Praze havarovala dvě osobní vozidla a pak ještě v Praze na Černokostelecké vyšetřují dopravní nehodu osobáku s nákladňákem. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno. Hlavně na horách se očekávají výjimečně přehánky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím, zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Tento týden začal chladněji, ale postupně se otepluje. Příliv teplého vzduchu k nám vyvrcholí o víkendu. Kvůli abnormálně vysokým teplotám, které v České republice hrozí, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Ta začne platit už v pátek, kdy vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách a na jižní Moravě nad 31 stupňů. Ministr životního prostředí Červený zítra dopoledne v sídle správy Krkonošského národního parku ve Vrchlaví jmenuje nového ředitele parku. Dnes o tom informovali zástupci ministerstva. Jméno nezdělili. Ministr ředitele správy KNAP Robina Beneše odvolal z funkce letos v březnu. Park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Dánsko vyšle na podzim do Lotyšska přibližně 850 vojáků, kteří v rámci posílení východního křídla NATO vystřídají dosavadní švédský kontingent. Dánský ministr obrany uvedl, že nasazení je součástí snahy spojenců odstrašit Rusko a posílit bezpečnost. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Guns N' Roses na Rádiu Beat.
2: Classic rock.

To byly Black Sabbath a k ním neodmyslitelně patřící Ozzy Osbourne, Changes, muzika, která právě teď dozněla. Dnes máme 17. června 2026, mimochodem 17. června 1997, když se vrátíme trochu do historie v souvislosti s Ozzym, tak vězte, že na koncertu Ozfestu v Columbusu v Ohio se toho 17. června 1997 vzbouřilo publikum. Fanoušci prostě tenkrát rozbíjeli okna, vyvraceli všechno, co šlo, přehazovali, převraceli auta, lámali stromy, co tam byly, prostě ničili, co se dalo. A to všechno jenom kvůli tomu, že Ozzy tenkrát nemohl vystoupit. Jo? Všichni se těšili na jeho koncert, ale on měl problémy s hlasivkama, s krkem, takže nepřišel na pódium a vznikly z toho docela slušní nepokoje a velký škody. No, tak není úplně dobrý něco ničit jenom kvůli tomu, že neuvidím koncert. Byť to samozřejmě k naštvání je, to chápu. Ale takhle to prostě tenkrát bylo. Takže 17. června připomínáme si i tuhle, řekněme už dnes historickou záležitost. A půjdeme ještě do historie dál, dáme si něco od Beatles, co třeba Helter Skelter, další z té muziky, kterou pro vás mám pro dnešní pozdní odpoledne tady připravenou. Já jsem Ota Seman a přeji pohodový poslech.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii

This is not love, tohle byli Jethro Tull, a což samozřejmě víte, býťáci, a blíží se nám půl šestá, což znamená taky to, že nás potěší Petr Šimáček s menšinovými sporty, a to už za chvíli, a ještě předtím si dáme něco z dopravy, takže teď máme jednu písničku na to, abyste mi případně doručili nějaké informace o tom, co se kde děje. Pokud se nic neděje, tak je to v pořádku, to se vám jede dobře, ale kdybyste náhodou narazili na něco, o čem by měli vědět vaši kolegové za volantem a kolegyně taky pochopitelně, no, tak mi to můžete dávat. Ať už tedy telefonicky na číslo 210 32 33 34, tak přes tu naši býťáckou apku můžete to tam namluvit nebo napsat. Většinou namluvit je jednodušší, protože za jízdy se velmi, ale velmi těžko píše. Museli byste zastavit někde u kraje. Vlastně byste měli zastavit u kraje, i když to budete namlouvat. Ale je to rychlejší. Tak, U2, Pride in the name of love.

0: Tohle už je taky dneska legendární písnička, velká klasika Pride in the Name of Love od U2. Dozněla, za chvíli tu budou menšinové sporty a s nimi Petr Šimáček samozřejmě a teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: U Sudic na Třebíčsku, pokud jdete po 23, tak počítejte se srážkou dvou osobáků, probíhá tam vyšetřování. Na Roztocké v Praze se taky bouralo, tady probíhá vyšetřování dopravní nehody cyklisty, je to se zraněním, je tam záchranka, policie, takže pozor na té Roztocké ulici. Na D11 na 46. kilometru trasy Jaroměř Praha stojí odstavené porouchané nákladní vozidlo, na Radlické v Praze se bouralo, dva osobáky v sobě, no a na D1 na 220. Na 3. kilometru ve směru na Ostravu stojí odstavené porouchané vozidlo, tedy vlastně dva kamiony jsou tam a okolo jsou rozházený roztrhaný kusy pneumatik. Tak s tím počítejte, býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští horolezci plánují prvovýstup na 7000 v Pákistánu. Zdeněk Hák, Radoslav Groch a Jaroslav Bánský zvažují výstup na Mašerbrum, vysoký 7821 metrů, včetně dosud nezdolané západní stěny. Před hlavním cílem chtějí absolvovat aklimatizační výstup a skialpinistický sjezd vrcholu Bjarchedy. Národní házenkářky Sokola Dobruška získaly titul v první lize po výhře nad Blovicemi 27-17. Porážka s Tymákovem už na prvenství nic nezměnila. Házenkáři Sokola Svinov v prvním finále porazili Příchovice 16-15 a vedou sérii. Z druhé ligy postoupili do nejvyšší soutěže Avia Čakovice a SK Studenka. Na mezinárodním buhurtovém turnaji Hrataj turné startovalo 12 týmů z 5 evropských zemí. Zvítězil český tým HMB Mamánci, druhé místo obsadil polský Bober Krv a třetí skončili pražští Trolové. V buhurtu se bojuje v historických zbrojích s tupými ocelovými zbraněmi. Basketbalistky USK Praha posílí Kanaďanka Prosprová. 20-letá křídelnice přijde po sezóně z WNBA z Washingtonu a půjde o její první angažmá v Evropě. Trať letošní Barumček Rally Zlín bude mít 13 RZ o celkové délce 206 kilometrů. Soutěž je součástí mistrovství Česka i evropského šampionátu. Podle nejnovějších informací organizátorů začne 14. srpna. To byly středeční sporty.
0: Radio Beat.

Bytuje ve středečním pozdním odpoledni 6:45. To ukazují hodiny tady ve studiu, teda takhle, bude to za minutu a čtvrt asi, tak aby jsme byli úplně přesní. A ještě než si pustíme Megadeth, tak vám připomenu něco málo z toho, co nás čeká dnes večer. Vězte, že to budou uši rádia Beat. Od 19. hodiny tu bude Petr Korál a bude ve studiu prověřovat hudební sluch hosta, kterým dnes bude Márdí z kapely Vypsaná Fixa, což bude hodně zábavný. Márdí je skvělý chlap. Takže si myslím, že to bude příjemný popovídání a navíc zjistíte, jak je Márdí zběhlý ohledně třeba muziky, která není úplně Vypsaná Fixa. Jo? Takže buďte u toho mezi 19. a 20. po 20. potom bez lupenu v kotli, kdy Honza Hamerník bude plnit vaše přání týkající se živáků. Můžete klidně psát na 720 001 222, SMSky už teď. Můžete psát i maily na studio@radiobeat.cz a nebo psát na naší výťáckou apku, tam to můžete konec konců i namluvit. A když to nestihnete teď do té 20. hodiny, tak potom po té 20. můžete přímo Honzovi zavolat na 210 32 33 34. A teď si dáme ty Megadeth.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: živáky na dnešní večer si píšete, což je dobře, píšte samozřejmě dál, jak jsem sledoval takhle tu poštu, co sem chodí, tak kromě těch žádostí o živáky, který jsou vítaný, tak třeba teďka přišla jedna taková, já nevím, jestli vítaná, ale prostě nabídka, nějaký člověk, který se jmenuje prej doktor Leonard Valentinovič Blavatník, mi nabízí 2,5 milionu, 2 miliony 500 tisíc eur, a líbí se mi závěr, že teda je to 100% zaručený, že pokud tedy potvrdím, že to chci přijmout, tak mi to v podstatě hned pošle. Tak udělalo mi to náladu dobrou, samozřejmě trošku si to nechám projít hlavou, jestli mu odpovím. Nás každopádně za chvíli čekají zprávy na 18. hodinu a to s Pepou Lábusem. Pak se vydáme do 60., abychom si poslechli tři kousky z těch 60. let v rámci Six O'Clock Rock. No a potom budeme pokračovat dál, teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V nejedlého ulici ve Svitavách na křižovatce s ulicí Kapitána Nálepky u stadionu havarovala dvě osobní vozidla, takže tam teď tu křižovatku trochu blokují. Tři osobáky jsou v sobě na Ferstrově ulici v Olomouci na místě složky integrovaného záchranného systému, jeden jízdní pruh je neprůjezdný. V Olomoucké ulici v Opavě se střetl osobák s cyklistou. Tak i tady buďte opatrní a pozor na 125. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno stojí odstav porouchané osobní vozidlo. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během nepřechodně až oblačno. Hlavně na horách se očekávají výjimečně přehánky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Zápas Anglie s Chorvatskem dnes otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny L. Výkop je naplánován na 22. hodinu našeho času. Hrát se bude v Dallasu. V druhém duelu skupiny se hodinu po půlnoci v Torontu utká Ghana s Panamou. Kriminalisté evidují od začátku roku už skoro 1000 incidentů spojených s agresí ve školách. Ve třetině případů šlo dokonce o trestné činy, nejčastěji v podobě nebezpečného vyhrožování. Převážně se jich přitom dopustili děti na základních školách. Až pětkrát víc než středoškoláci. Teď před koncem školního roku případů podle statistik přibývá. Od 22. května do 15. června, tedy ani ne za měsíc, jich kriminalisté evidují skoro 250. Víc než dva roky trvající rekonstrukce pražského náměstí Jiřího z Poděbrad je hotová. Prostranství kolem kostela Nejsvětějšího srdce Páně je veřejnosti přístupné od tohoto týdne. Dnes dopoledne ho otevřeli zástupci magistrátu a městské části. Švédský parlament dnes schválil zákon, který úřadům umožní sebrat imigrantům povolení k pobytu kvůli nevhodnému chování a deportovat je, informuje o tom agentura Reuters. Podle ní takovým chováním mohou být například nesplacené dluhy, práce na černo nebo napojení na extremistické organizace. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Tak jsme v historii, jsme v těch 60. letech, jak jsem říkal, Six O'Clock Rock, to jsou tři kousky ze 60. Máme za sebou dvě věci. Jimi Hendrix, Stone Free, byla ta první, která tady zazněla hned po 18. hodině, píseň vydaná jako B-strana jeho prvního singlu s názvem Hey Joe. Tak ta byla taky první, kterou Hendrix napsal pro svou kapelu The Jimi Hendrix Experience. A vlastně ji nenapsal, tuhle tu píseň, dobrovolně. Jo? Ne, že by mu kroutili ruce, lámali prsty nebo něco takového, ale on chtěl původně jako B-stranu toho singlu použít Land of Thousand Dances a to měla být rubová strana toho singlu Hey Joe, ale producent Chess Chandler, hodně zajímavý jméno, ano, nemá nic společného se spisovatelem detektivek. Nicméně tenhle Chess Chandler mu nařídil, aby si sedl a napsal novou píseň a donutil ho k tomu, aby to udělal co nejrychlejší, takže ještě ten večer, kdy dostal tenhle ten pokyn, rozkaz, příkaz, tak to prostě Jimi Hendrix splnil. Takhle disciplinovaný byl a Stone Free je ta, kterou jsme si tedy poslechli a připomněli si tak rok 66. Ta druhá, která teď zněla, to byla Moon River, kterou, a to je hodně zajímavý, tak která byla použita jako ústřední melodie ve filmu Snídaně u Tiffanyho, musím říct velmi dobrýho filmu, krásného filmu. Audrey Hepburn tam hraje fantasticky a právě ona tam tu píseň taky zpívá. Nicméně teď jste poznali, že tohle nebyla Audrey Hepburn. Píseň je z 61. roku a ta verze, kterou jsme slyšeli my, tak ta patřila Jerrymu Butlerovi, černošskému zpěvákovi, který v podstatě naspíval krátce poté, co vyšel tenhle ten film, tedy v témže roce, tedy v 61. Jerry Butler byl tedy druhým a Four Tops je parta, čtyřčlenná parta vokalistů černošského tedy kvarteta, která se nám teď představí v písni I Can't Help Myself. A ta je z roku 1965. Jdeme na ní.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 6. Doba bez hudby. Mezi roky 1990 až 1993. Čte Honza.
2: Po revoluci visela kytara doma na hřebíku a my si užívali vymožeností, který přinesla nová doba. Náš život se odehrával s partou na skejtu, v klubech, na koncertech, kdekoliv, jenom ne doma. S ničím jsme si moc nedělali starosti a nikdo nás za to neprudil. Zpětně to vidíme tak, že jsme sbírali zkušenosti, které jsme o mnoho let později zúročili a zúročujeme dodnes. Revoluce nás totiž zastihla včas. Brácha byl ve třeťáku, já se chystal na uměleckou průmyslovku a Zemánek na kariéru písmomalíře. Národ si vydechnul a pořádně to oslavil. Vypukly zlatý a zároveň divoký devadesátky, teda dekáda, která se jednou asi bude přirovnávat k legendárním šedesátkám. Zatímco předtím všechno stagnovalo, teď začala docela jízda. Nový věmy, nový zážitky a nový inspirace čekaly za každým rohem. Spousta věcí, co se nesmělo, se buď mohlo, nebo bylo tolerováno, což si někdo užil, jiný využil a další zneužil. Měnila se společnost kolem nás a měnili jsme se i my. A všude bylo plno hudby. Dřív sklepní kapely vydávaly desky u velkých firem a hrály běžně kdekoliv. Taky sem dojíždělo spousta těles ze západu a my se vždycky všelijak pokoutně pokoušeli dostat dovnitř na koncert. Ponocovávali jsme v pražských klubech, trošku zlobili, občas se poprali a budoucnost nás v té době nezajímala. Vlastně jediný pořádný ambice jsme měli ve skejtu, což obsahovalo každodenní trénink někde ve městě. Že bychom se měli někdy vrátit k hraní, to v té době nikoho ani nenapadlo. Taky možná proto, že náš Vinohradský park pomalu skončil. Měli jsme už jiný party, ta naše původní se roztrhala na menší a ještě menší, až to prostě celý nějak odumřelo. Možná kvůli věku, možná kvůli podnikání, ale hlavní kus práce asi odvedly drogy, který sem hned po revoluci v široký škále vtrhly jako tsunami. Najednou bylo všude kolem spousta trávy, tripů, pervitinu a podobně. Do té doby byly tyhle věci záležitostí nějakých uzavřených komunit, kde si pěstovali konopí nebo vařili perník, ale my třeba osobně nikoho takovýho neznali. Nebo možná znali, ale netušili jsme, že něco bere a taky jsme nevěděli, jak vlastně ty drogy vypadají a jak se aplikujou. A teď to najednou bylo mezi náma, k dispozici jsme měli všechno, ale netušili, co to s náma může udělat. Experimentovali tenkrát všichni kolem nás, tedy i my. V našem případě to naštěstí přes všechny pokusy nikdy nedosáhlo dna, tedy závislosti, protože pro nás byl skate pořád primární zábava a tvrdý drogy ho prostě provozovat nedovolej. Ty pokusy jsme zarazili včas, ale spousta kolegů experimentátorů z toho parku to tenkrát sfouklo.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: A my to máme připravený Býtoskop, za chvíli ho uslyšíte, ještě předtím si ale dáme něco z dopravy. D55, 26,5 km trasy na Pajedla Hulín. Tady stojí odstavený nákladák s defektem, čeká na odtah. Pozor na to, Býťáci. Na Čáslavské ulici v Kutné Hoře vyšetřují dopravní nehodu, osobák tam srazil cyklistu, na místě záchranka a policie. Na D1 na 19,5 km ve směru na Prahu stojí odstavené porouchané nákladní vozidlo. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeji, Šimi. Microsoft Office 2019 přestane brzy na počítačích Apple fungovat. Kvůli vypršení licenčního certifikátu nepůjde soubory upravovat ani ukládat. Řešením je přechod na Microsoft 365 nebo používání webové verze.
0: Vítoskop.
1: LG představilo novou designovou řadu televizorů Art TV zaměřenou na vzhled a začlenění do interiéru. Nejtenčí OLED Evo 2 TV6 má necelých 10 mm a nabízí bezdrátový 4K přenos obrazu až při 165 Hz. Nová Gallery TV AI umožňuje měnit rámy a slouží i k prezentování obrazů a fotografií bez rizika vypalování panelu.
0: Vítoskop.
1: Ku podivu i řidiči v Praze řeší karamboly s divou zvěří.
2: Od loňského října do letošního března došlo k 27 střetům se zvěří. Podle Srna indexu je dlouhodobě nejrizikovějším místem úsek Českobrodské v úseku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Podle expertů jsou zvířata nejaktivnější v noci a v ranních hodinách. Honza Navrátil, Praha.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tenhle vítr měl rád Luboš Pospíšil a nejen on, samozřejmě on tenhle vítr může mít rád kdokoliv. A když byste ho chtěli slyšet třeba v živým, a nemusí to být zrovna tahle písnička, může to být Luboš Pospíšil v jiných živých vystoupeních, anebo můžete slyšet jakoukoliv jinou živou kapelu. Tak tohle všechno vám zprostředkuje Honza Hamerník po 20. hodině. Bez lupenu do kotle dnes, protože je středa, opět můžete vyrazit. A nejen, že si můžete po té 20. hodině o nějakou písničku v živém provedení zavolat na 210 32 33 34, vy si o ní můžete napsat už teď. Takhle s předstihem, jo, pak si dáte třeba, nevím, kafe, čaj nebo koupel, nebo já nevím, na co chcete. Takhle a počkáte si a po 20. hodině potom Honza bude plnit vaše přání, jeden živák za druhým, takže klidně pište už teď na 720 001 222 SMS-kami, maily posílejte na studio@radiobeat.cz a můžete psát anebo přímo namlouvat přes naší beatiáckou apku, máte-li ji ve svém mobilu. Jestli ji tam nemáte, tak si ji nainstalujte, je to zadarmo a je to velmi dobrý služebník. Každopádně těch cest, jak sem dopravit vaše přání o živáky, tak těch je spousta. Tak se do toho klidně puste, já vám k tomu pustím nějakou muziku.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží slonoviny.

0: Naše Rádia Pít a Petr Koral.
1: Příjemný podvečer vám přeje Petr Koral na startu dalších uší. A vítám tady dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Fixa, Márdi. Hezký večer.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Tak nebudeme otálet, půjdeme rovnou na první věc. Vrátíme se do roku 1989, nevadí?
2: Klidně, to už jsem tady celkem se pohyboval, tak uvidíme.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Márdi z Vypsané fixy má poprvé a zdaleka ne naposledy slovo a právo a zároveň i povinnost ohodnotit to, co slyšel. Tak jdi do toho.
2: Tak to, co jsem slyšel, hodnotím tou nejlepší známkou. Pixies miluju, je to v podstatě jedna ze dvou iniciačních kapel, kvůli který jsem se pustil do hudby a máme rád a doufám, že je někdy ještě uvidím živě. Byl to i zároveň nejlepší koncert mýho života, který jsem kdy viděl, byli Pixies v klubu Palác Akropolis, kde měli lehce tajný koncert, když se vraceli a byl to takový trénink a oni měli snad soustředění v Praze a já jsem se na ten koncert dostal a zatím ho nikdo nepřekonal, ale už je to nějaký roky už to jsou, no, takže skvělý.
1: Chápu, takovéto zážitky, ty si člověk opravdu nevymyslí a je úžasný, když je zažije. Tak teď si dáme ještě něco, tuším, že o 3 roky staršího, než byly ty Pixies, a bude to český.
2: Wow.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: V té předcházející písni, která teď dozněla, se zpívalo, že starý desky hrajou dál. A tohle bylo vlastně z jedné staré desky. A co na to, Mardi? Ptám se.
2: Hele, ze začátku jsem teda nevěděl, ale potom, když začal zpěv, jsem to rozklíčoval, že to je legendární Katapult s nezaměnitelným lídrem Oldou Říhou. A musím říct, že to šlapalo pěkně. A přišlo mi to místo, že to má takový až novovlný sound. A
1: byla to ta doba, no.
2: Překvapilo mě to. A já mám Katapult rád, teda ten starší. A docela dost se mi líbí teda, myslím, nevím, jestli to je předposlední nebo předposlední deska, a to se jmenuje Kladivo na život, a tu jako považuji za takovou fakt jako echt upřímnou desku, a s producentem naší desky Ondřejem Miškem jsme fanoušky této nahrávky.
1: No vida, to jsem docela překvapen, ale proč ne? Tak teďko ani nevím, kam se vydáme, ale určitě, jo, už vím, a teď bude naopak něco poměrně nového. Ne úplně čerstvě, ale relativně nového.

0: jsem si el. Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Uši, se mnou ve studiu je Márdich, zpěvák a kytarista Vypsané fixy. A musím říct, že to poznal ještě dřív, než se tam začalo zpívat. To si mě docela překvapilo, ale tak povídej sám.
2: Tak já jsem to poznal podle stylu kytary, která tam nastoupila, tak pak mi to bylo jasný, že to je jedna ze dvou mých iniciačních kapel, což jsou jasně Pixies a Cure, a myslím si, že třeba Cure jsou teďka v tom žebříčku vejš, ale tohle je z poslední desky, kterou jsem teda slyšel jednou a hrozně dlouho se ani čekalo, ale ta deska je taková fakt strašně jako depresivní a smutná, takže vždycky sbírám odvahu si ji pustit a po druhý jsem tak učinil, když jsem šel takový kolečko po městě a musel jsem to asi v půlce vypnout, protože mi to prostě zastavovalo a říkal jsem si, že ani jako nedojdu domů.
1: Wow,
2: takže,
1: až tak?
2: Že to je takový jako vlastně, když jsem potom o tom sbíral nějaký informace, co vlastně Robert Smith k tomu řekl a celkově to přijde jako, jako rekviem těch Cureů, že vlastně končí, ale hrozně rád bych se mýlil a doufám, že má něco záloze a ještě nás překvapí, no. Tak, ale zpívá krásně.
1: Tak pojďme udělat nějaký hudební kontrast a teď přijde naopak jako hudebně docela, řekl bych, že veselější záležitost.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Dozněla čtvrtá skladba dnešních uší a já jsem si předem byl téměř jistý, že tuhle kapelu můj host, tedy Márdi, pozná. Samozřejmě ji poznal, ale já jsem to pouštěl, protože mě fakt zajímá, co tomu řekne. Tak povídej.
2: Tak rozklíčoval jsem to, dokonce i tu desku jsem slyšel. Poslouchali jsme to s naším bubeníkem Petersem, když jsme jezdili nahrávat naši novou desku do studia Propas, takže jsme si to dvakrát pustili po cestě do studia. Já myslím, že nějak po letech, kdy, i když jsem jejich velký fanoušek a celkem jsem fakt žral jejich první desky a Petr nám vlastně produkoval naše první tři desky, tak mi to přišlo, že trošku jim to teďka jako spadlo řemen na těch posledních dvou deskách, tak tahle se jim, bych řekl, celkem povedla a kapela ožila a myslím si, že je to skvělý, protože to znám sám, jak je těžký jako tu laťku, kterou nasadíš, překonávat a jim se to tady docela jako povedlo.
1: Nahráváš mi na otázku, protože já jsem to chtěl použít jako oslý můstek, no. Že nějaká nová deska, ale Vypsaná fixa taky nová deska, ještě novější, protože nedávná. A tak se přesně chci zeptat na to, jaký z ní máš pocit, tak, protože pořád ještě poměrně čerstvě venku a musíš toho mít plnou hlavu, protože jsi ji předtím jistě slyšel stokrát, že jo?
2: Jasně.
1: Tak jak na tebe působí teď nová deska, která se jmenuje Ideál?
2: Hele, mám z toho radost, protože právě byl jsem strašně přesycený a řešil jsem to, dostával jsem se do různých jako fází zmaru a euforie a pak jsem si o to odpočinul ty tři týdny. Dneska je vlastně venku tři týdny a něco, 22. to bude měsíc a pustil jsem si to a měl jsem z toho radost, myslím, že to klaplo a já jsem spokojený, takže, ale jak říkala moje babička, musíš se pochválit sám, nikdo jiný to za tebe neudělá, takže myslím si, že to se rozhodne během tohoto roku, jaká ta deska je, jak budou lidi chodit, ale doufám, že to bude dobrý.
1: Už máte nějaký ohlasy ze strany fanoušků třeba?
2: Ale ohlasy jsou, bych řekl, až jako na to, jak, do jakých jako rizik jsme se tam pustili v uvozovkách, tak je to dobrý a i ty poslechové čísla jsou fajn, takže se jenom teď modlím, 20. srpna bude mít křest v Praze, tak doufejme, že se to ukáže i návštěvnosti. No.
1: Já myslím, že by se směl, nebo kapelu pochválit i za to, jak to vypadá teď konkrétně, myslím, ten vinyl, protože popiš to, protože to je jako fakt artefakt úžasný, když jsem to viděl.
2: No, když jsme tu desku začali nahrávat, tak nejdřív byl samozřejmě plán vychrlit jeden single, druhý, třetí, čtvrtý, přizpůsobit se té době, ale potom jsme se jako vlastně vrátili ke svým základům a k tomu, že ctíme formát desky a vypustili jsme předtím jenom jednu píseň a vlastně jsme si řekli, že tomu dáme plnou péči a udělali jsme fakt dobrý vinyl, který má takovou bonusovou variantu, což je takový box, ve kterém je spousta věcí. Strašně nám to dlouho trvalo, protože deska se jmenuje Ideál a je na ní pingpongový míček, tak je to vlastně všechno v designu jako stolního tenisu. I ta deska, když ji otevře, jak se promění v pingpongový stůl. Jsou tam různé kartičky, trsátka, bonusy. Hrozně dlouho to trvalo, než jsme to všechno sehnali. A ve finále, když vlastně to celý rozbalíš, tak tam máš i pingpongovou pálku. A bylo to fakt jako náročný, ale vlastně to svým způsobem doplnilo tu naši vizi udělat prostě celou kompletní desku s plnou péčí, zvukovou, výtvarnou i jako takovou jako celkovou. No.
1: Mm-hmm. My si samozřejmě z Ideálu něco pustíme, ale až na konci. Teď si dáme takovou vlastně údernou, stručnou punkovici, může být?

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Ty prověřované uši tady dneska má Márdi z Vypsané fixy a já myslím, že mu fungují. Já už vím, že to poznal, ale tak to řekni i ostatním, co to bylo a jak to na to
2: vynikající působilo. Vynikající punková parta Raymonds, která jako mě neskutečně baví. Krédo, kdo se nedokáže vyjádřit do 3 minut, ať je sticha, těžce splňují a hrozně rád bych měl strojit času a přesunul bych se do doby, kdy byli v největší formě a někam do nějakého klubu pro 400-500 lidí bych tam šel.
1: Do CBGB, no.
2: Pil bych tam pivo a řádil bych v první lajně nebo aspoň ve třetí a hrozně bych si to užil.
1: A potkal bys tam třeba Ivana Krále
2: třeba,
1: a další lidi.
2: Třeba, bylo by to skvělý, no. Vynikající parta.
1: Tak jo, tak zase zpátky na domácí scénu, ano. Ale teď pustím něco ne tak provařeného. No, nech se překvapit.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou stále Márdi z Vypsané fixy. Člověk by neměl nikoho podceňovat, tady jsem si totiž myslel, že s tím možná bude mít problém a nebude vědět, no poznal to celkem hned, tak povídej sám, co to bylo.
2: No tak vzhledem k tomu, že tahle kapela je ze stejného města, jako jsem já, tak jsem to rozklíčoval a vzpomněl jsem si na době, kdy v Pardubicích bylo 40 až 50 kapel, mít kapelu bylo nejvíc cool. No a existovala také kapela, která tady hrála, ta se jmenuje Volnost a my jsme se všichni mezi sebou navzájem znali a dokonce jednu dobu jsme uspořádali takovou šňůru, kde 5 nebo 6 těchto kapel jelo spolu po klubech v Čechách a byl tam právě lídr kapely Vláďa Bret alias Jev a myslím si, že jsem byl i při nějakém nahrávání ve studiu, když točili, nevím, jestli to zrovna byla tahle nahrávka, no tak to na mě dejklo nostalgicky.
1: No a ještě je tam vlastně určité personální propojení s Fixou, že jo?
2: Je to tak, no když to jsem zapomněl, že jednu chvíli, nebylo to, netrvalo to moc dlouho, ale nějaký čas to byl, tam hrál na basu náš kytarista Mejla. A já jako hrozně obdivuju, protože to nebylo takový to sudařství, co hraje Vypsaná fixa, ale občas tam docházelo jako k těžkým rytmickým změnám a Mejla úplně tam byl v pohodě, hrál dobře na tu basu, takže super.
1: Vydejme se tedy opět za něčím docela dost odlišným.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Připomínám, že hostem dnešních uší je kytarista, skladatel, textař a zpěvák člen skupiny Vypsaná Fixa Mardi a má opět slovo. Tak jak bude znít hodnocení teď, pochvala?
2: Vynikající songa, tuhle kapelu jsem objevil

0: se mi to podařilo a už prostě občas máš nějaký období spojený s nějakou deskou, že prostě to už budu mít navždy spojený s minulým takovým horkým létem, jak jako je červenec a já vždycky ráno jsem si někam sebral a šel jsem a poslouchal jsem to a trvalo to takhle asi měsíc. No, takže tak.
1: Takže tak, pojďme na další česky zpívanou píseň.
0: Wow.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: A samozřejmě Márdi, tak co ty na tohleto?
2: Vynikající parta česká, kterou mám rád, a měli jsme tu čest, když jsme ještě pořádali náš festival On The Road, několikrát pozvat. Takže Tony Ducháček a Garáž, to se mě pěkně trefil do vkusu a je to podle mě jedna z pěti mých nejoblíbenějších českých part. Tony je skvělej a vtipnej a charismatický. Jsem rád, že se teď dal dohromady, protože byl trochu chvíli, měl nějakou zdravotní pauzičku, ale teď jsem zase zaregistroval, že hrajou, tak doufám, že mě někde uvidím. Byl jsem na nich jednou ve vagón.

0: a málem porazili Pixies, jako možná to je můj nejlepší koncert české kapely, na kterým jsem kdy byl, tak tam jsem si to fakt užil.
1: Tak to jo. Tak změníme žánr, zase si dáme něco úplně jiného. Zabloudíme trošku do heavy metalu, jsem zvědav, co ty na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: To byla taková koncentrovaná, krátká ukázka toho, čemu se říkávalo New Wave of British Heavy Metal. A já jsem velmi zvědav, co na tom Ardi.
2: Hele, tuhle kapelu znám, i když jako celkově metalový fanoušek úplně nejsem, ale tady musím učinit výjimku, protože když mi bylo asi 15 nebo 16, tak jsem si četl doma článek o 100 plus 1 a tam bylo něco o Doors a o Iron Maiden. A babička jela do Itálie a řekla mi, co ti mám přivést? A přivez mi kazetu Doors a Iron Maiden. A ona mi dovezla kazetu právě ještě z tady z raného období právě s tím zpěvákem Poldianem, který vlastně zpíval před Dickinsonem. A já jsem poměrně to poslouchal. Vlastně mi to přišlo, že to je takový jako útočný rock and roll. A líbí se mi to teď, když jsem to slyšel po strašně dlouhé době. Takže super, vynikající parta. A byl jsem na nich teď vlastně, jsem byl na festivalu Rock for People letos a moc jsem tam toho neviděl, ale začátek, první 4-5 věcí od Iron Maiden, který hráli poslední den, jsem zaregistroval, takže jsem si to odfajfkoval, že jsem je viděl, dal bych i celý koncert, ale náš bubeník spěchal domů a nechtěl si vzít Bolta, takže jsme museli dodávku na domů. Ale no, skvělý.
1: No dokonce si tam možná tuhle skladbu slyšel, protože oni ji údajně hráli, já jsem tam teda nebyl, hned jako první nebo druhou.
2: Je to možný, no, jako v začátku ono to hrozně trvalo, než to začalo, protože tam byl takový mrak, znášel se a foukal vítr, takže ten začátek, ten start, přiznám se, že jako kdybys mi to řekl, že tohle bylo ono, nebo teď mi to říkáš, tak bych se nebyl úplně jistý. A pak jsem poznal asi trojku, že to jsem znal. Jako já jsem je potom poslouchal i dál a je to dobrý, no. Vlastně jsem tenkrát, i jsem to poslouchal hodně k Hobbitovi, když jsem četl Hobbita, že to je taková jako, že se tam hodí, že to je takový jako do tohohle toho fantasy světa hudba. Společně třeba se Smashing Pumpkins jsem to střídal, jsem si četl Hobbita, poslouchal jsem Iron Maiden, tak...
1: Proč ne?
2: Takový dobrý.
1: Tak jo, tak ještě na chvíli zase na domácí scénu.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Skladba, která právě dohrála, se celkem nepřekvapivě jmenovala Letadlo. A jak tenhle aeroplán bavil Márdiho, který byl hostem dnešních uší, to se dozvíte teď.
2: Tak nejdřív mi to chvíli trvalo, ale potom jsem identifikoval naše kamarády z kapely Znouzecnost, který tímto všechny zdravím. A Znouzi mám hrozně rád, vlastně jsme na ní vyrůstali, celá fixa, chodili jsme na ně. A potom jsme vlastně měli to štěstí, že jsme najednou s nima začali sdílet pódia a oni se k nám vždycky hrozně hezky chovali. Když jsme třeba byli ještě absolutně neznámí, tak nás vzali do klubu Mlejn, kam na ně přišlo 500-600 lidí a oni nám prostě nám tam dali prostor, my jsme zažili kotel takovýhle množství lidí a oni nám ukázali takový prostě lidský přístup a známe se s nima doteď a rádi se vídáme a mají prostě hrozně dobrý hitový songy a myslím si, že jenom kvůli tomu, jaký jsou tam, kde jsou, protože si myslím, že mají jako mnohem větší hitovky než některý, který jsou na těch místech, kde oni nejsou.
1: Jo, to bych souhlasil. Každopádně my jsme se dostali do konce, do finále dnešních uší a slíbili jsme, že pustíme něco z vaší nové desky, tedy z alba Ideál. A mě napadlo, že bychom to dneska mohli udělat trošku netradičně, že vybere jednu skladbu host, tedy Mardi, a jednu si vyberu já. Tak co vybíráš ty?
2: Tak já jsem vybral hned tu první, protože jsem na rádiu Beat, tak takový ostřejší mi přijde, takže to je otevírák té desky, který tady zazní a já jsem za něj rád, protože si myslím, že v té naší diskografii vždycky máme nějaký hitparádu otvíráku a tohle si myslím, že by se mohl jako dostat do takový první trojky těch otevíracích písní a mám s ní radost a dokonce tam mám takový pokus o solo, poprvé v životě nehraju jenom backlight, ale mám tam takovou vyhrávku a na ní bych posluchače upozornil, protože jinak tohle dělá náš kytarista Mila, ale tady jsem se prosadil i já.
1: No a já jsem vybral píseň Legenda, nevadí, může být?
2: Hele, to je úplně skvělý, protože to je píseň, na který je fakt legenda a my jsme tu desku nahrávali ve studiu Propast a tam žije a majitelem studia je legenda českého roku, Big Beatu Petr Janda, on tam za náma chodil a kecal s náma a potom nás vlastně přirozeně napadlo, že když teda máme píseň, která se jmenuje Legenda, tak by tam nějaká legenda mohla zahrát a on...
1: A stalo se,
2: on tam vypálil takový neuvěřitelný solo a celý se to ukradl pro sebe, tu píseň, udělal to skvěle.
1: Tak to byl Márdi, já děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju tobě za pozvání.
1: Loučí se i Petr Korál a teď už dvojitá porce vypsané fixy z nové desky Ideál.
2: Dej mi to víc na hlas. Dobrý.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci i Bíťačky. Už máme 8:15 po 8 hodině večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a budu tady s vámi až do půlnoci a budu vám hrát živé koncertní nahrávky na vaše přání. Takhle to tady funguje každou středu. Večer živáků, a nebo také bez lupenu v kotli, tomu říkáme. Protože žádný lístek, žádný lupen, žádnou vstupenku nepotřebujete a přesto jste na 4-hodinovém obrovském koncertě. Tak si ho užijte. A bonus je, že všechny ty písničky, které dneska budu hrát, tak jsou na vaše přání. A to přání můžete projevit buď to telefonem na čísle 210 32 33 34 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 720 001 222, e-mail na adresu studio@radiobeat.cz alebo vzkaz do studia z naší apky, která je zdarma ke stažení a instalaci na chytrých telefonech inteligentních býťáků. Pojďme do toho, půl je hotovo. Živák, Jarda Velké losiny od kulaté lopaty. Dneska bych dal Deep Purple Smoke on the Water. Děkuji, hezký večer. Myslím si, že velmi důstojný otvírák.

0: tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Živé koncerti, nahrávky na vaše přání, ať už z malých klubů nebo z velkých stadionů. Jak si řeknete? A Tonda Skladna píše Večer živáků. Tonda Skladna by si rád nechal zahrát k svému svátku, a to saxon Machine Gun. Děkuje a pěkný večer všem přeje Tonda. Milý Tondo, věc Machine Gun je z alba Wheels of Steel kapely Saxon a v živé verzi jsem ji bohužel nenašel. Nevím, jestli to nahráli, nenahráli, no. Ale když už jsem řekl, že je to z Wheels of Steel alba, tak si dáme titulní verzi toho alba, ale naživo. This one's called Wheels of Steel.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, už máme 10 minut po půl deváté. Posloucháte rádio Beat, já jsem od Záhmerník a hraju vám živé koncertní nahrávky na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem, anebo jako vzkaz do studia. A tahle ta SMS-ka je opravdu, ale opravdu dlouhá. Bez lupenů do kotle. Ahoj Honzo, v neděli jsme byli jako poctiví fanoušci v Hradci na Mejdnech. Je pravda, že jsme trochu zanedbali saxon, který jsme slyšet chtěli, ale museli jsme udržet místo v první linii před pódiem v tom pravém kotli. A bylo to neskutečný zážitek. Neskutečný výkon, co předvedli, a klobouk dolů. Páni muzikanti, moc děkujeme. Jsou to stále frajeři a v našich srdcích stále budou. Doufám, že když Bruce sliboval, že se ještě uvidíme, tak to klapne. Už teď se moc těšíme. Můžem tě poprosit o nějaký ten živák, třeba nějaký, co nebyl na koncertě. Výběr je na tobě. Nemůžeš sáhnout vedle. Předem moc děkujeme, Jirka s Alčou. Moc, díky Maiden, navždy. Maiden navždy. Tak, dobře, já jsem na tom koncertě nebyl, takže nevím, co se hrálo, co nehrálo, ale vybral jsem věc, která se jmenuje Passchendaele.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. 9:30 po 9. hodině večerní. Posloucháte Rádio Beat, já jsem od Zámerník a dneska je středa, tudíž živáků je třeba. Živé koncertní nahrávky celý večer od 8 až do půlnoci. A všecko je to vaše dílo, protože jsou to písničky na přání. Vy mi můžete zatelefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi poslat SMS-kou na 720 001 222, e-mail na adresu studio@radiobeat.cz a nebo vzkaz do studia z naší apky a přát si živou verzi vaší oblíbené písničky, pokud jste přesvědčeni, že existuje. A pak ještě je potom moje práce, ji najít tady u nás v archivu, což někdy ne úplně zrovna klapne. Tak, ale dělám, co můžu, znáte to. Ahoj Honzo a všichni býťáci, prosím zahraj moji oblíbenou od Metallica Bleeding Me. Díky moc, ať se všem dobře daří, díky moc, Radek z Jablonce. Metallica a San Francisco symfonický orchestr a album SNM One a Bleeding Me.

0: Thank you, friends. We shall return.
1: Klasický rok. Klasický rok. Radio B.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Honza Rádio Beat.
2: Tento hovor se teď nahrává.
1: Honza Rádio Beat.
3: Hele, prosím tebe, já už jsem dlouho neslyšel něco od Running Wild.
1: Koho? Running Wild. Running Wild. Tam je jenom jedna živá písnička, vím o ní, ano. Dobře, dáme si německý Running Wild. Jo, tak jo, dík, čau.
3: Na své.

0: Bez lupenu v kotli. Bez lupenu v kotli jako každou středu, přesně tak, a SMSka praví. Ahoj býťáci, píši vám vůbec poprvé o píseň, ať mám letos Abrahamoviny. Šlo by zahrát naživo Dire Straits Private Investigation. Díky moc, Míra S. A tady jsou Dire Straits.
1: Go.

studio@radiobeat.cz anebo vzkaz do studia z naší apky. A co si dáme? Dáme si Ahoj do kotle. Můžeš pustit jedno pohlazení od Van Halen? Why can't this be love? Z alba Right Here, Right Now. Vzpomeňme na Eddieho a krásný večer a budoucí víkend tobě i všem hardrockovým byťákům. Díky Jirka z Pejru. To byla SMS-ka a tady jsou Van Halen.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na bítu.
1: Ano, mám tady přání, ale kde ho mám? Tady už to vidím. Zdravím Rádio Beat a prosil bych zahrát něco od Kiss nebo Manowar. Hlídám tady na noční v Brně Masarykův okruh, teď je tady GP. Moc díky, Pepa Třebíč. Pepo, řádně hlídej a moje volba byla ta druhá, to znamená Manowar. The gods made heavy metal. Bohové stvořili heavy metal.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svýho stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci i bíťačky. Máme 9:54 večerní, posloucháte rádio Beat. Já jsem od Zámerník a ještě 2 hodinky vám budu hrát živé koncertní nahrávky na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem a nebo jako vzkaz do studia. Přesně tak to funguje každou středu. Ahoj Honzo, prosím, Arakain Marilyn z Edenu všem řidičům MHD na noční. Díky. Martin Zlín.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na Rádiu Beat.
2: Honza, Rádio Beat.
3: Ahoj, tady Hajnej.
2: Čau.
3: Myslím, že byste mohl zahrát od Motorheadu Bye Bye Bitch Bye Bye.
2: Jestli to najdu v živé verzi, tak to zkusím najít, jo?
3: Super.
2: Motorheads a Bye Bye.
3: Bitch Bye Bye.
2: Dobrý.
3: Bye, bitch, bye, bye. Jo, díky.
2: Ahoj, čau.
3: Ahoj, čau.
4: This one is called Dr. Rock. This is dedicated, by the way, to Filthy Animal Taylor, who died last week, all right?

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádio Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Čau, Honzo, Aleš. Čau. Ale prosím tě, nějaký pankáče by to chtěl. Co takhle leningradský kovboje?
1: Nenajdeš?
2: Ne. To je škoda. Tak aspoň vysáče někde nějaký živák.
1: Dobře, vysací zámek dáme. Díky za zavolání, ahoj.
2: Taky čau.
3: Pět je jediný hrdina háru šťápá, pijo všem hned po svatbě. Poznává, že snětek bude takhle dá. Absolutní peklo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: bez hlupenu v kotli.
1: Honza, Radio Beat.
2: Román Konárovice, ahoj Honziku.
1: Čau.
2: Já bych poprosil jedný starý, dobrý status quo, vybereš ty, protože ty to vybíráš vždycky úplně perfektně a bylo by to pro moji ženušku Jarušku a jeden pozdrav do Hradeckých Kuklen Marcelce a Jirkovi.
1: Dobře, status quo, hrajem, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
3: A little bit of rock and roll, shall we? Right?

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Honza, Radio Beat.
2: Ahoj, Martin z Vrchlabí.
1: Čau, Martina.
2: Starý posluchač. Nějaký parádní živák, starý Abraxas.
1: Čověče, nevím o tom, že by Abraxas měli živý nahrávky, živý album.
2: No, tak, no, dobře. Tak živý
1: ty
2: tango?
1: To, jestli to víš, tak zkus poradit. Myslím, že s tangem to bude podobný.
2: Ježiš, jsem se dostal.
1: O, živáky, no, tak... to není tak jednoduchá věc. To se
2: jo, no, nás... jo, jasně, beru. Tak no. Existuje živý Olympic maraton?
1: To nevím, něco živýho to Olympiku tady, teda určitě jsou alba nějaký, ale jestli maraton bys chtěl písničku, nebo jakou bys si chtěl naživo?
2: No tak, jakoukoliv, to je všechno skvělý.
1: Dobře, takže Olympic naživo.
2: Olympic naživo.
1: To určitě najdu.
2: A budu moc rád a moc krát děkuju Rádiu Beat, které poslouchám ježiš, já už ani nevím.
1: Hromadu let.
2: No, kdy jste vznikli v roce...
1: 2003.
2: 3, 2, no, já jsem se řekl. Tak jo, tak bez vás.
1: Tak jo, děkuju, čau.
2: Čau.

0: Rádio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
3: Jsi normální, víš kolik je?
2: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu, já umyju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
3: To se nedá, proč já jsem si brala muzikanta?
4: Je tento příběh skutečný?
5: A co takový Marek Carík z kapely Civilní obrana?
4: Myslíte, že opravdu vstává takto časně? Je tak produktivní, nebo je po ránu akorát na ránu? A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už tento pátek od 9 hodin na Rádiu Beat.
6: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
7: Honza, Rádio Beat.
8: Dobrý večer.
7: Celý
8: můžeme
7: večer.
8: Si nechat zahrát? Ano. Dobrý večer, můžeme si nechat zahrát na přání.
7: Ano, živák.
8: Ano, ano, živák. Takže přejeme krásný večer a přáli bychom si s mým partnerem Pavlem Journey, Don't Stop Believing.
7: Ještě jednou, prosím.
8: Journey, Don't Stop Believing.
7: Don't Stop Believing a kapela Journey, ano, děkuji.
8: Ano, ano. Tak ti děkujem, pěkný večer, přeji Alena a Pavel.
9: How about if we do the rest of the tour with you? We'll take you on buses across the country. That's

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na Rádiu Beat.
2: Honza, Rádio Beat.
3: Ahoj Honzo, tady Alena.
2: Zdravím, ahoj. Zdravím do Mohelnice.
3: Ano, do Mohelnice. Mám prosbu, prosím, chtěli bychom zahrát s manželem a mám taky pejska, ona taky má ráda rockovou hudbu, tak od Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
2: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, díky za zavolání, ahoj.
3: Ano, ahoj.

Radio Beat. Classic Rock.

0: bez lupenu v kotli.
1: Honza, Rádio Mít.
2: No nazdar, tady Mira, krásný večer přeju.
1: Tobě tež.
2: Takovej vysloužilej Big Beaťák už jsem skoro 70 a já si myslím, že určitě to najdeš. Pořád jsme někde v zahraničí, co takhle zahrát živák od Keksu, tu nádhernou skladbu, která se jmenuje Víš?
1: Čověče, to není úplně jednoduchý úkol. Já se podívám, jestli tady vůbec Keks mám, jo? Keks je víceméně taková zábavovka. Keks.
2: No oni jsou úžasní, protože některý lidi si
1: úžasný
2: dokonce
1: jsou,
2: ten hlas
1: ale nemám je u nás.
2: Jandou.
1: Nemám je u nás, ne.
2: Nemáš?
1: Ne.
2: No tak teda Suzy Quattro Fornin Crash.
1: Dobře, Suzy Quattro. Tak jo.
2: Jo.
1: Ano, díky za zavolání.
2: Pro všechny, co poslouchají Rádio Beat a pro všechny, co si užívají to krásné léto.
1: Tak jo, dík, čau.
2: Měj se krásně, ahoj.

know about that. Let's try this side.

Klasický rok Radio Beat.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Krásný večer, to tady Veverka.
1: Zdravím.
2: Krásný den, krásný večer, už jsem se těšila, až přijdeš.
1: Ano.
2: Hele, a mohl bys mě pustit třeba takový 2000 Blues ZZ Top?
1: ZZ Top určitě, a zkusím najít 2000 Blues, jo?
2: Jo, tak děkuju moc.
1: Není za český večer, ahoj.
2: Taky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, Honzo, Jirka z Libušína.
1: Nazdar.
2: Prosím tě, hele, já tady tak sedím, posloucháme s manželkou a tak vzpomínáme na naše pubertácký léta, začátek 70. let. Takový Gary Glitter.
1: Ano.
2: Šlo by něco od něj?
1: No je, Gary Glitter, ano, to tady máme.
2: To bylo Hello?
1: No něco tady od Garyho Glittera, jo? Když najdu Hello, tak dám Hello.
2: Výborně.
1: Jo, tak pozdravuj manželku, hezký večer, ahoj.
2: Taky, ahoj, díky.

Hold it. Hold it. I'm the leader of the gang. You've forgotten?

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Josh Redman. Yeah. Να γκέι εμπί.

0: Studie Beatu.
1: Jak slíbil, tak učinil. Tohle je věta, kterou říkám každé úterý, druhé úterý v měsíci, kdy se tady po 19. hodině neloučím, nevítám tady kolegy, ale naopak si úplně odvážně tady zabírám studio na to, abych tady mohl být o hodinu déle. Jenom ta muzika se malinko mění. Od klasiků jdeme k neklasikům, jdeme k novým kapelám, nebo možná ne úplně novým, ale méně známým kapelám, těm, kterým říkáme Naděje Beatu a které by vás mohly zajímat, zvlášť pokud rádi objevujete takové ty taje české a nejenom české mladé rockové muziky. Rocková muzika sama o sobě je velmi pestrá paleta různých zvuků a stylů, tak i dneska to bude velmi pestré, vlastně tak trošku zjemna začínáme s kapelou, která se říká Lucky Mary a rovnou k tomu poslala tady i tiskovku, ve které je napsáno tohleto. Třebíčská kapela Lucky Mary vydává nové album Kind of Mind. Mladá třebíčská kapela Lucky Mary v červnu 26 vydá své druhé autorské album s tímhletím názvem Po debutu Lapidarium s čistě českými texty a několika singlech. Přichází tentokrát s anglicky zpívanou deskou, která přináší osobitý a žánrově pestrý zvuk. Kapela svou tvorbou označuje jako folklorní jazz rock, nové album, však hranice stylů dále rozšiřuje. Posluchači se mohou těšit na neotřelou kombinaci kytar, synth piana, bicích a tříhlasého zpěvu. Kind of Mind nabídne také etnické hlasové prvky, progresivní instrumentální postupy i texty, otevírající téma vztahu člověka k přírodě a ke zvířatům. Křest alba proběhne, a to je důležité, 19. června, což ještě stihnete, v brněnském divadle Husa na provázku. Speciálním hostem večera bude hudebník a herec Dušan Hřebíček, který program obohatí svým vystoupením. Návštěvníci se tak mohou těšit na výjimečný koncertní večer a živé představení nové tvorby. Toliko, velmi stručně k té zprávě, která hlásí sem do Beatu nejenom co se chystá, ale taky co oficiálně vyšlo. S Kind of Mind jsme si už hráli ten otvírák dnešní Naděje Beatu, věc nazvanou Dark Mind, ta je právě teď za námi. No a pokračovat můžeme muzikou další, taky jednou ochutnávkou z té stejnojmenné desky a ta se jmenuje Evil Be Good. Tady jsou podruhé Lucky Mary u nás na Beatu.

Naděje beatu. Druhá do páru od Lucky Mary odehrála, abychom se v naději beatu mohli posunout někam dál. Jak prstem po mapě z Třebíče do Prahy, tak žánrově od té muziky, kterou můžeme asi označovat za poměrně jemnou v podání Lucky Mary, k něčemu, co je všechno možný, jenom to není jemný. Protože v popisku to má napsáno metalcore, post-hardcore z Prahy a celé se to jmenuje Fall from Everest. Kdyby vás zajímalo, kdože, cože, jakže, tak můžu ocitovat z jejich webu Fall from Everest, to jsou výkřiky emocí, tiktoková roztěkanost, stroba chladných světel a echa vnitřních strachů. Už 10 let na scéně tahle čtveřice vyvrhlů z Prahy žánrově kolísá ve vodách post-metalcoreu, post-hardcoreu, madcoreu, elektroniky a ema. Jejich shows jsou stělesnění synové zuřivosti, hořkosti a beznaděje v tom nejlepším slova smyslu, to je hrozně krásně napsaný odstavec. Svým nespoutaným a místy sebeironizujícím vystupováním a naléhavým zvukem vytvářejí napětí mezi diváky i sami sebou. V prostoru, ve kterém je hranice mezi hledištěm a jevištěm nejasná, se může stát cokoliv díky originální a netradiční světelné show, která perfektně doplňuje jejich frenetická vystoupení v klubech či na velkých stagech, si získávají mnoho skalních fanoušků na první poslech. To je část z textu na webu kapely From Everest. Obvykle tady tak jako fňukám, že jsou kapely příliš stručné a nic o sobě nedají vědět, tak tady naopak můžu pochválit, jak je to sepsáno i s tou sestavou. Ondřej Jida Spacner, lead vokál si tady napsáno, nebo třeba Jiří Popelka, kytary, vokály, Sadloslav Stozar, basa a Frýdy je tady napsáno k bicím a perkusím. Ti tedy tvoří dohromady tuhletu sestavu kapely zvanou Fall from Everest, kterou si za malou chvilku hudebně představíme. Oni mají i písně, které se jmenují normálně, ale mě tady do oka padly, když jsem připravoval dnešní naději beatu, ty, které se, teď nechci říct, že jmenují nenormálně, ale jsou takovým nějakým kódem, protože ta první nese název Abocd a ta druhá nese název Kiss, psáno KYZ. Tady jsou dvakrát Fall from Everest.

Naděje beatu. Když jsme hráli Lucky Mary, někdo mohl říct, to je na mě moc jemný, a tak jsme dali Fall from Everest. Stejně tak by teď někdo mohl říct, to je na mě moc tvrdý, tak půjdeme zase trošku zjemňovat a představíme si sestavu, která pochází z Frýdku Místku a která sama, má-li se tady nacpat do nějaké škatule, volí označení pop rock, takže zjemníme. To už je jasný z tohohle toho krátkého popisu. Kapelou, která se říká Dolls in the Factory a kterou tvoří Vojtěch Václav Metoděj Švanda, zpěv klávesy a to je jeho parketa, nebo Ondřej Pavelka na kytaru a back vokály, Martin Velička na basu, řečený Včela, a Dominik Burek na bicí. Kapela Dolls in the Factory, jak o sobě píšou, vznikla v roce 2011 v sestavě, ve které byl i Miraj Navrátil, který se dneska věnuje úplně trošku jiné muzice a hlavně se svojí kapelou pojmenovanou po sobě. Taky Ondřej Pavelka, Martin Velička a Jan Adam. V roce 2012 vydala kapela EPko Hurricane, to natočilo ve studiu Biotech a produkce samozřejmě tím pádem Exxon Valdez. Absolvovala k němu klubové turné a ke stejnojmenné písni natočila také klip. Poté vyměnila bubeníka, no a objela další různá turné s kapelami jako Tata Boy, Support Lesbians, MiG 21, Charlie Strait nebo The Prostitutes. Mezitím se samozřejmě od roku 2012 událo lecos a tak já teď skončím v tom sepsaném bio na jejich webu k odstavci poslednímu, kde říkají tohleto, že bezprostředně poté, tedy po tom turné v roce 2014, kapelu opustili Miraj Navrátil a bubeník Šimon Bílý, založili si solový projekt Miraj. Martin Velička a Ondřej Pavelka s kapelou pokračují, vyprodukovali dokument Jeden rok v ráji, ve kterém se rozloučili s původní sestavou a našli si nového bubeníka a zpěváka. Zapracovali na nových písních a v současnosti dokončují materiál na novou desku. Již v novém složení se v roce 2017 dostali do top 10 nejlepších kapel v soutěži Skutečná liga, kde byl také zpěvák Vojta nominován na zpěváka roku a kapela na image roku. V roce 2018 Davida Janáčka nahradil Daniel Burek, v roce 2020 kapela natočila dva videoklipy k písním Stop for a Minute a Seven Parts of Rain a taktéž nahrála EP Phoenix a to je možná doba, na kterou si vzpomenete, protože tak nějak kolem roku 2020 už jsem tady název téhleté kapely Dolls in the Factory zmínil. Teď už nebudu pokračovat ve čtení, protože by to popovídání bylo příliš dlouhý. Nechám to na vás, abyste si dočetli, co všechno kluci mezi tím zvládli či nezvládli, ale pustím vám dvě písně, které jsou právě relativně nové. Break Those Chains se jmenuje jedna, no a druhá od Dolls in the Factory nese název Living in a War.

0: Naděje beatu.
1: Dolls in the Factory na rádiu Beat dohráli, hrát budou Vivien, což je kapela broumovská, kterou velmi stručně tvoří tahle ta parta. Marty na kytaru a vokál, Robert na druhou kytaru a vokál, Ondra na bicí, Kuba na basu. Takhle se páně podepisují. No a říkají je, tohleto Vivien je čtyřčlenná poproková formace z východu českého Broumova, která si svou tvorbou zakládá na emotivních českých textech, melodických refrénech a energických koncertech na svém kontě. Má dvě studiová alba, nespočet odehraných koncertů, včetně tur po boku známých kapel jako Divoký Bill a Imodium, dále vítězství v několika hudebních soutěžích nebo vystoupeních třeba ve Snídani s Novou a tak dále. Jejich singly se pravidelně objevují leckde, takže už jste na ně taky mohli narazit. Dohromady tedy Vivien, to je název téhleté party, kterou se budeme zaobírat hudebně v příštích minutách, protože v Naději beatu tady od nich mám dvě skladby. Doporučuji mrknout se i na klipy. A to teda vlastně nejenom u Vivien, ale u všech těch kapel, o kterých už tady byla řeč. Dáme si věc nazvanou Chemie a dáme si druhou, ta se bude jmenovat Clown.

Naděje beatu. Vivien, Chemie a Klaun odehráli, co se týče žánru, když jsem sliboval, že si pustíme dneska velmi pestrou směsici muziky, tak jsem krom jiného mířil třeba i na tu kapelu, která teď je na řadě a která to vlastně celé uzavře v tom dnešním vysílání tady na beatu. A kde bychom si mohli klidně říct a dáme si nakonec ještě trochu country. Ono to teda trošku smrdí nějakým tím folkem a folková tato kapela vůbec není, ale trošku šmrncnutý to do country je, a když jsem procházel třeba i rozhovory, které už muzikanti někde poskytli a vydali, tak oni jsou, jak říkají, takový city cowboys, tahle ta partička, o které vám toho vlastně za stolek neřeknu, jenom vám řeknu, že se rozhodli, že budou hrát takzvaný deadbeat country music, což si tak trošku dali i do svého názvu, pojmenovali se Frankie and the Deadbeats, no a pokud jste fandové takových kešovských přístupů k rockové muzice, kdy to trošku zasmrdí nějakou tou stýlkou a sem tam to prostě změní rytmus do takového stecnovského, tak si myslím, že by vás tahle ta kapela mohla bavit. Ale pořád to si to drží takový ten svůj rockový ksicht, což konec konců potvrzuje i hromada vystoupení, kde jste tuhle kapelu už mohli vidět nebo budete moci. Ten nejbližší třeba ku příkladu se odehrál na festivalu Rock for People v Hradci Králové, o tom uplynulé víkendu, pak se posunuli muzikanti sem k nám do Prahy, no a tady u nás třeba Mighty Sounds v Táboře 26. je možnost. Vázafest, Nové Město na Moravě 31. července, do Železné Rudy se chystají v srpnu 1. na Železnorudské slavnosti, Povaleč ve Valeči 8.8. nebo 21. srpen Ostrava Barák. Je třeba místo, kde si můžete poslechnout muziku téhleté kapely. Nebo teď tady nabídnu, protože si dáme dvě věci. Jedna se bude jmenovat Nothing, jedna se bude jmenovat Something Com. Dvě skladby kapely Frankie and the Deadbeats uzavřou dnešní vysílání naděje, ale ještě, jak dobře víte, než tady stisknu červené tlačítko s nápisem Play, tak řeknu, co už hrálo dneska. Lucky Mary a jejich Dark Mind a Evil Be Good. Hráli jsme Fall from Everest a ty dva kódy, tedy písně s názvem Abbots

Creed a Kiss. Pak jsme hráli Dolls in the Factory a jejich Break Those Chains a Living in a War. Hráli jsme Vivian s písněmi Chemie a Clown. No a teď přijde právě Frankie a jeho Dead Beats. Nothing Something Calm jsou před námi. Naděje Beatu a její konec je taky před námi. Já vám děkuji za spolupráci a za tipy na muziku, kterou posíláte. Jen díky nim jsme si dneska takhle příjemně mohli pokecat a taky si zaposlouchat nějakou tu novou muziku, o které jste třeba neslyšeli a já třeba před 14 dny taky ne. No a za 14 dní si slibme, že se uslyšíme znovu a já přitáhnu zase nějakou novou muziku. Do té doby se mějte krásně, víťáci.

0: větrník.
1: Radio Beat.
2: Alpský průsmyk, pojmenovaný po svatém Godardovi z Hildesheimu, to má daleko ku Praze i k moři, ale rockové formaci ze švýcarského Lugana natolik otvírá cestu k výjezdům za slávou, že si ho přivlastnila v názvu Godard. A právě ona zahájila dnešní větrník v pořadí 1099. Ano, slyšíte správně. Taky k tomu nasměrovali Jaromír Tůma, dramaturka Speaker, a Pavel Černoch, technický koumes. Píseň s titulem Right Now vyšla 21. března na 14. albu Godhardu More Stereo Crash. Mohou teď korzovat v Luganu a chlubit se, že jim ve středoevropském mlejně odeznělo už 21 písniček. Ale já jim zápětí pokazím náladu, protože Etreju k nám zvu už po 33. Kalifornská kapela budí zájem třeba jen prohlášením, že je příliš gotická, než aby mohla být považována za emo. Příliš metalová, než abychom ji šoupli do punku. A příliš emocionální, než abychom ji měli za metal. 24. dubna vydala 10. album The End Is Not The End a naše ukázka má název jako do country. Čekej, má lásko, brzo budu doma. Wait, my love, I'll be home soon.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Tak jako čert se vyhýbá kříži, pro Michaela Sweeta byl nevyslovitelný ďábel. Zejména když v roce 1982 jako kytarista a zpěvák zakládal s bratrem Robertem v kalifornském Orange County skupinu křesťanského roku Striper. I po jejím rozchodu na počátku 90. zůstal věrný ideálům duševní čistoty. My se ale ve Větrníku zabýváme hlavně hudbou. I v tomto ohledu si Michael vede obstojně jako solista, což znovu potvrdil na 14. samostatném albu The Master Plan z 3. dubna, které nám poskytne ukázku Worship You.

Větrník na Rádiu B. Rocková hudba měkne i na tuhém severu, jak dokumentuje příklad švédských At The Gates. Průkopníci death metalu z Göteborgu postupně opouštějí morbiditu svých začátků a vynalézavé melodie je pasují spíše do prog roku. Příkladem budíš 8. album The Ghost of a Future Dead, které vyšlo 24. dubna a je zároveň tryznou. Přináší totiž poslední nahrávky zpěváka a autora písní Thomase Lindberga, který loni 16. září podlehl nádorovému onemocnění. Bylo mu 52 let a pro nás má nahrávku Parasitical High.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Ufajte, se nenechají jen tak doběhnout. A také Treju tu měli dneska 33. flák. To, abychom poodskočili. Tak nějak se mnou virtuálně pohovořil přes oceán zpěvák Dave Grohl, kterého pamatuju z vystoupení v Cholíně nad Rýnem ještě jako bubeníka Nirvány. To on přišel s myšlenkou vysypat na 12. albu 10 svížných pecek ve starém duchu. A tak jsem si pohlídal 24. duben jako termín vydání novinky Your Favorite Toy a co by 35. vstup Foo Fighters do Větrníku zní servíruju snímek Unconditional.

0: Větrník na Rádio Beat.
1: Hamburská formace Iron Savior zaujme už jen tím, že na své 16. album Oaths and Anthems of the Galaxy z konce března zařadila pouze covery a šla po největších tutovkách, jako je Relax v roce 1984, jednička na žebříčku Spojeného království, která v původní verzi skupiny Frankie Goes to Hollywood zazněla zcela legálně v českém filmu Bonnie a Clyde.

0: spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: Peter Criss už dávno není bubeníkem a kočičím mužem skupiny Kiss. A přestože své prosincové bezejmenné solové album zahajuje skladbou rock, rockin', rock'n'roll, já od něj dnes bych být nežádám. Můj vrstevník, o čtvrt roku starší než já, si mě totiž získal autorsky i jako interpret pro rubriku Ploužák. Baladickým vstupem Walking on Water.

Větrník na rádiu B. Když se v kapele sejdou bývalý kytarista Judas Priest, basák od Uriah Heep a bubeník Sextet, můžeme se těšit na supergroup. Otázka je kolem postu zpěváka. Ne, že by čilad Ronnie Romero nebyl dostatečně kvalitní a dnes už je známý, ale je to taková muška přelétavá. Snídá s Richiem Blackmorem a večeří s Michaelem Schenkerem. Právě v době, kdy točil první album se Legion Weapons, zkrachoval v eurovizní soutěži, kde reprezentoval Bulharsko. To bylo už před pár lety. Přesto si ho s vámi rád poslechnu ve snímku Bridges Burns alba Evolution, které šlo na prodejní pulty 24. dubna.

0: a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Po třetí k nám nachází cestu australská skupina Amy The Affliction, ale tentokrát cílí nejenom na posluchače Větrníku. Na podzim opustí svou končinu Jimpy se zlatokopeckou minulostí a jedovatými rostlinami, kopřiváky morušovatými záhubny, aby 1. října vstoupila na bezpečnou pražskou půdu a v klubu Roxy předvedla svůj post-hardcore a metalcore. Bez pochyby i z aktuálního 24. dubna vydaného 9. alba House of Cards, z kterého si pustíme

0: Větry.
1: Větry.
0: Na Rádiu B. Jméno amerického kytaristy Joela Hextry naleznete na 28 albech, na kterých měl podíl. Nejdůležitější jsou ta, která mu vystavila pověst jako členovi kapel Night Ranger a Whitesnake a přinesla slávu, když se postavil na vlastní nohy a vydal nahrávky své třináctky s vynikajícími hudebníky, mezi nimiž budí pozornost zejména zpěvák Gary Spreadhen z indického státu Sikkim. Toho jsem pouštěl ve větrníku, ještě než se ti dva dali dohromady. Jejich posledním výplodem je album From the Face ze 27. února, které ozvučí větrník s chladbou Free to Be.

0: spolu s námi. Větrník na Rádiu B.
1: Jak asi John Corabi slaví narozeniny, to by mě docela zajímalo. Máme je totiž ten týžden, akorát, že rodák z Filadelfie, kytarista a zpěvák a v jednom čase lídr skupin Mötley Crüe, je o 13 let mladší. V jeho bohaté diskografii se střídají různorodé projekty, poslední dobou například s kapelou Dead Daisies. Teď ale Corabi mu nepochybně záleží na prvním solovém albu New Day s datem vydání 24. dubna. Jehož výňatkem That Memory se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.